nejlepší old school, který znáš.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Mýčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce. Would you go to bed with me?

Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května.

0: Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Kolik čardáš? Za kolik čardáš? Kolik

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž. Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
3: Ovamaro.
2: Ovamaro.
1: On je náš.
2: Však on je náš, more.
1: Ten je náš.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: chtěl jsem jinou chain a chtěl jsem trochu věc.
1: Fresh Night.

0: pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace.

Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night?

DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM. Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Je tady 6. Dobré ráno.
1: Dobré.
2: Poslední den, kdy bude třeba vytáhnout deštník a kdy bude třeba vytáhnout kalhoty s dlouhými
1: nohavicemi.
2: Jo, ano, dobře. Nohavicemi. Protože dnes tedy v maximech 14 až 16 stupňů Celsia. Po celý den počítejte s možností dešťových srážek, ale oblačnost sice ano, na večer už se bude rozjasňovat, okay. Jo. A od zítřka najíždíme na dvacítky, dokonce koncem týdne můžeme na některých místech očekávat i tropickou třicítku.
1: A udrží se to, nebo ano, je to jenom na chvilku?
2: Ty a nestraš furt, dobře, jako. Dobře. Pojď, řekni zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Co tam
1: tak
2: máš?
1: Jo, dnes jsou dobré zprávy. V dopravě strejdo, minutu po šesté si pojďme připomenout, že od pátku je částečně zprůjezněn směr do Poruby na Frýdlantských mostech. Dostavuje se teda chtěná úleva. Rekonstrukce náměstí Republiky má ovšem velké zpoždění. Mosty byly v horším stavu, než stavebníci předpokládali. Policisté jeli na majáky a nedostali v Ostravě přednost. Možná jste už taky slyšeli. Tři lidé skončili v nemocnici, policisté jeli frekventovanou ulicí v Ostravě k případu a do cesty jim vjelo osobní auto. Do nemocnice byli poté převezeni dva policisté a řidič osobního auta. Ostravské trojhelí Karolina patří vážné hudbě. Industriální prostředí se proměnilo v koncertní sál, kterým v neděli poprvé zazněla symfonie číslo 8 S-dur Gustava Mahlera, označována jako symfonie tisíců. Repríza koncertu je plánovaná na dnešek od 19. hodiny. Naděje fotbalistů Baníku na udržení v šance ligy lize žije, protože v předposledním kole nebo skupině o udržení porazili doma Zlín 2-0. V souběžném duelu zároveň, a to je důležité, Teplice porazili Duklu, takže v posledním kole na stavbě si to tak o poslední místo a sestup rozdají Dukla Praha a Baník v přímé bitvě.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: Dvě minutky po šesté, dobré ráno, na silnice přejeme do metropole. Víme, že problémy jsou na Slovenské ulici, kde v obou směrech berou náhodně policisté, tak raději to tam úplně neženíte. Pozor si dávejte také, pokud budete projíždět Výškovickou ulicí, u kotvy se stojí, ale nic zásadního, tak opatrně. A další informace o tom, jak to jezdí nebo nejezdí, klidně můžete hlásit 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
9: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
8: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
5: Bon appetit.

0: tohle je Epa. Dobré ráno,
1: všem. Dobré ranko, dobré ranko. Je dobré po víkendu, který byl bouřlivý teda.
0: Jo, ale jo, Moni, jo. Protože když si budeš hodně jako připouštět to počasí na sebe sama,
1: Já si třeba vůbec nepřipouštím.
0: Ne?
1: Ne.
0: No, já třeba to, takový jsem. Já si jako říkám, tyjo, prší a to. A včera jsem byl ve Vídni, víš, a
1: pršelo.
0: Nebylo krásně právě, víš, 21 stupňů tam bylo. Přijedu do Ostravy večera, říkám si, Ježíš Maria, co to je? Dokonce pozor. Teda teď musím pozdravit všechny brněnské posluchače, protože dokonce v Brně bylo i krásně, víš, jakože nesvítilo sluníčko, ale bylo tak jako pod mrakem, nepršelo, v žádném případě nepršelo a bylo kolem 20 stupňů, říkám, je.
1: No, budeš se divit, ale když já kdykoliv jsem byla v Brně, tak tam bylo hezky, tak pro mě to takové překvapení není.
0: Právě. Právě, takže vlastně pro mě už taky ne, takže to chápu. A přijedu do Ostravy a říkám, jejda, tady to nevychází, ale já právě takový jsem, víš, že si to počasí hodně jako připouštím do svého psychického zdraví, do své psychické pohody. A není to úplně dobrý, takže to nebudu dělat už. Nebudu.
1: Dobře, nedělej to, nicméně to dopadlo mnohem lépe o víkendu s počasím v Ostravě, než to bylo avizováno.
0: No,
1: tady se
0: fakt
1: očekávalo, že sobota bude
0: masakra.
1: Šílená, takže zvažovali i organizátoři velkých akcí ostravských, že to odpískají. Nakonec neodpískali, lidi tady bylo o víkendu. Kdo zažil
0: bylo
1: parkování,
0: hodně.
1: Průjezd Ostravou, tak, tak ví, že to bylo.
0: Yes.
1: Že to bylo.
0: No, já jsem jenom vlastně chtěl dodat k tomu to, že jsem na to zapomněl teď.
1: Co jsi zapomněl? Tak nevadí, něco zahrajeme.
0: Jo? A to bylo důležité, ale.
1: No, asi úplně ne.
0: Asi ne, no. No nic, tak dobré ráno přejeme, jsme po víkendu, tady je Monika Honza a třeba taky Tiesto. Může být?
1: Může být, no.
0: Tak posíláme.
1: Jsem s tím.

0: Někde jsou rádi, že prší. My víme, že třeba na Lysou se musí dovážet voda, aby to vůbec nějak fungovalo. Takže je fajn, že třeba Staré Hamry očekávali déšť. Tam ale v Beskydech nesprchlo tak, jak chtěli, aby sprchlo. Tak tam je potřeba ještě přetlačit. Nicméně zemědělci tady píšete, že mají radost. No tak určitě mají.
1: Konečně po 6 týdnech prší a to tak, že půda postupně saje vlhkost, jinak to obilí neporoste. To píše Radan. Navíc já jsem někde poslouchal teď nějaký podcast, který se právě zaměřoval na to sucho, které je extrémní v Česku už pozor, posledních třeba 10 let, jo, to není žádná novinka. A údajně teď po tom suchém dubnu by mělo pršet 14 dní v kuse, aby to jako příroda nějakým způsobem jako zpracovala. A bylo to normální, na standardní jako květen. Jo?
0: Dobře.
1: Takže to úplně jako nepršelo 14 dní, ale podle mě to stačí ty 3 dny.
0: To by určitě vzhledem k tomu, jaký máš vztah počasí.
1: Já si myslím, že jo, Javor navíc píše kolega Jirka Javorský, Vídeň, Brno, teda ty si žiješ, tak jako Jiří, to je
0: co?
1: To jsou zásluhy.
0: Jo.
1: Jistě.
0: Co jsi tam dělal, ještě řekně.
1: No jel jsem tam.
0: No, takže pracoval.
1: No
0: to je jenom pro vyvolené.
2: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: Pozor, přichází aktuální spojení přímo do Švýcarska. Prosím, ve Friburgu slyšíte nás? Halo?
1: Máš nějaké špatné spojení? Evidentně.
0: Ty, a ty nejsi buď ve Friburgu teď.
1: Já nebudu. Já prosím tě, já jsem ráda, že jsem nohama na zemi. Já nikam necestovat nebudu.
0: Tak já budu ve Friburgu, dobře.
1: Dobře, tak tě rovnou musím sprdnout, jak se to fandil, prosím tě. Dobře, pátek OK, Dánsko, dobrý, ale to Slovinsko.
0: Já jsem sobotu nemohl totiž.
1: Evidentně si chyběl to bude všemu týmu a spousta jiných fandů, co to bylo.
0: Je to tak, no to je historická prohra s týmem Slovinska. Prosím vás, Slovinska, jo, ne Slovenska,
1: Slovinska.
0: S tím teprve hrajeme. Slovinsko, ale zase na druhou stranu říkám si, slovinský brankář, respektive český brankář, jo, to víš, tady tu aféru?
1: No povídej.
0: No, za Slovince chytal Horák a teď nevím, jestli Tomáš Horák, myslím, že Tomáš Horák se jmenuje, jo. Důležité je třeba říct, že Tomáš Horák prosím vás, nemá kořeny. Lukáš Horák. Nemá kořeny v Česku, jak se říká. On je regulérní Čech. On se narodil v Litvínově, hrál v Litvínově, rodinu má v Litvínově a dost pravděpodobně v tom Litvínově pořád žije. Jen nějakým způsobem získal slovinské občanství a tím pádem reprezentuje Slovinsko v hokeji. A Lukáš Horák zmíněný chytal v onem zápasu s Českou republikou a vychytal skvělý výkon. Vychytal výborně, pustil 2 góly z několika šancí, chytal fakt jako skvěle. No a v prodloužení Češi bohužel nezvládli pár kliček a Slovinci vyhráli v prodloužení 3-2.
1: No dobře, ale díky jemu.
0: Díky Čechovi.
1: No, tak...
0: Takže vlastně jsme vyhráli. Vlastně jsme vyhráli.
1: Je to v pořádku,
0: vlastně
1: dobře.
0: Je to v pořádku.
1: Tak pokračujeme v krasové jízdě. Dneska nás čeká švédský tým, tak fanděte, pokud možno tak jako v pátek minimálně. Jsme hráli proti Dánsku, no a ve středu Itálie, jo. Potom v sobotu Slovensko a v pondělí 25. Norsko
0: no to je
1: a v úterý 26. Kanada.
0: Ajajaj. Kanada.
1: Je potřeba už sbírat fyzičku.
0: Ano, zamířil bych hlavně jako na tribuny dneska, zaměřil bych se na dnešní výkon, protože se Švédy to taky nebude žádná procházka.
1: Ne, na to se těším.
0: Zápas startuje ve 20:20, my s Mončou budeme fandit a vy musíte taky. Takže posíláme sílu do toho, do Švýcarska, do Friburgu, jestli Moni můžeš zajodlovat trošku.
1: No to já, jestli máme přát to nejlepší, tak to není asi dobrý nápad.
0: Dobře, kluci, držíme palce.
1: Jo, jo.

0: Cyrus.
1: No a jak jí to zpívá pěkně, viď? Pořád.
0: Fresh Radio, Bon Appetit, 6.41.
1: Mimochodem, teď Miley Cyrus zažila se svým druhým jménem velký comeback, protože vrátila se Hannah Montana.
0: Aha.
1: Po 20 letech nebo po kolika. To byl masakr. A jaký to udělalo povyk, no? Tak i tohle je Miley Cyrus, a.k.a. Hannah Montana.
0: On zase přiznal, že mu tenhle song připadá ryze vánoční, že on by to hrával během zimních měsíců a ona přitom se s tím vytasila jako
1: nedávno,
0: z regulární,
1: no. Létě, že? No bylo léto,
0: no, nebylo to koncipováno určitě jako zimní song.
1: Určitě ne.
0: Ale asi tak zní, tak jenom
1: já,
0: abyste viděli.
1: Já to tam prostě slyším, jako takové ty vánoční...
0: My jsme...
1: Stromeček a
0: letos první rádio, které začíná hrát vánoční 219 dnů před vypuknutím Vánoc 2026.
1: Je strašně, letí to jako
0: bláze. Tak za chviličku budou letní festivaly, že?
1: No jo. No hele, my ale za chviličku slibujeme další věc, kterou máte vy, tohle. To mi připadá strašně vánoční. Ta melodie, víš? Zpátky k tématu. My za chviličku pro vás budeme mít jukeboxy. To je takový jako standard, na který jste prostě zvyklí a nesmí chybět. Takže pozor, jukeboxy jsou tady.
2: Jukebox Fresh Radio.
1: A vy dejte vědět.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: A jestli se vytazíte s něčím, jako je Mariah Carey, tak dostanete. To my hrát pak jako nebudeme, že ne?
1: Já jsem právě chtěl říct, že bych to klidně zahrál.
0: Jo. Asi jo.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Každý krok může pomoci.
7: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
8: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
7: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
6: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
8: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
9: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Taky. A máš určitě, protože čím více nás poranuje, tak tím je to lepší, že?
1: Je to tak. Jirka Javorský, náš kolega z dopoledního éteru, si přál něco, dokonce přímo poslal tematickou věc, tematickou k tomu, co jsme před chvíličkou probírali. Tak ne. Jirko, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Nazdar. Já bych chtěl nechat zahrát písničku všem, kteří se domluvili s někým na 6 ráno. A teď v 6.49 si říkají, sakra, kde je?
1: Ale já jsem tady.
0: Ne, já jsem si říkala, že ho bude chtít nějakou vároční, že je to blázen.
1: To je od Jiříka. On je pro tebe, jo?
0: Vároční indická, jo? Nebo...
1: Indian Christmas Remix, jo, takzvaně.
0: Jo.
1: Líbí? Může být?
0: Jo, je, jo.
1: Chtěla bys to poslouchat u večeře?
0: Tohle jsem si přála.
1: 24. na Božího?
0: Co u večeře? Přesně tohle jsem si přála slyšet 219 dnů před Vánocema.
1: Tak pozor, jo.
0: No, pare, aby se měla obávat, aby ji nesestřelil z prvních příček.
1: Je tady
0: vidu.
1: Konkurence, jo?
0: Tak ne, beru zpátky.
1: Pozor.
0: Je to pořád královna.
1: Jsou tady i normální hlasovky, které přišly od normálních posluchačů.
0: Jako, buď tak hodný.
1: Můžeme prosím dát
3: ráno. Dobré ráno, košáci. Doufám, že máte skvělou náladu při pondělku, tak jako já. A k rannímu juboxu jsem právě uvažoval, co bychom tam dneska mohli pustit. A uvažoval jsem buď nad Offenbachem, něco od Offenbacha, anebo nad Skrillexem. Tak to nechám na vás, rozstřelte to, zatím čaute.
0: Tak čau.
1: Offenbach vyhrává, nazdar.
0: Ahoj.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Letí to jako voda, 7 hodin, dobré ráno na Freši, aktuálně v Ostravě 8 stupňů Celsia, dneska v maximech 14 až 16. Deštivo během dne, zpočátku tedy hlavně, potom odpoledne oblačno. Na večer by se dokonce mohlo i přece jenom vyjasňovat, protože od zítřka už bude jenom jasno a na konci týdne můžeme očekávat i tropickou třicítku. Taková třicítka, no.
4: Třicítka.
1: Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy.
5: Taková třicítka je fajn, ale čtyřicítka.
3: To už je moc.
1: Zprávy.
5: Dobytku jeden. Od pátku je částečně zprůjezněn směr do Ostravy Poruby na Frýdlantských mostech. Doslova se dostavuje úleva. Děkujeme za to. Ovšem rekonstrukce náměstí Republiky má velké zpoždění. Mosty jsou v horším stavu, než stavebníci předpokládali. Profesionální a dobrovolní hasiče v sobotu v Ostravě soutěžili ve vyprošťování osob z havarovaných aut. V kategorii profesionálních hasičů zvítězilo družstvo z Kopřivnice, druhé místo obsadili hasiči z Třince. Gratulujeme a třetí příčku bojovalo družstvo z Rýmařova. Mezi jednotkami dobrovolných hasičů obhájilo loňské prvenství družstvo z Frýdku-Místku, druhé místo obsadil Třinec Guty a třetí skončili hasiči z Vratimova. Dívej se, kde ten Marek žije, to je ale reprezentace.
3: A Třinec Guty, to jsou ti Vietnamci, ne?
5: Ostravské trojhalí Karolina patří vážné hudbě. Industriální prostředí se proměnilo v koncertní sál, který v neděli poprvé rozezněl symfonii číslo 8 S. dur Gustava Mahlera. Tato symfonie je označována jako symfonie tisíců. Reprízu koncertu, tak tu můžete vidět, slyšet dneska od 19 hodin. No a naděje fotbalistů FC Baník Ostrava na udržení v šance lize žije. V předposledním kole skupiny o udržení porazili doma Zlín 2-0 a v souběžném duelu, to je důležité, zároveň Teplice porazili Duklu Praha, takže v posledním kole nadstavby si to tak o poslední místo a sestup rozdají Dukla Praha a Baník v přímé bitvě.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Dobré ráno, přejeme všem řidičům na cestách v metropoli. Pozor si dávejte na Slovenské ulici v Ostravě, pokud tedy budete touto ulicí projíždět tam nebo zpátky, tak pozor, protože policie tam ráno měřila a vybírala pokuty. Pozor taky na nádražní ulici v Českých Budějovicích.
5: Ano, v Českých Budějovicích.
3: Tak tohle se nás asi netýká,
5: nevím. V pořádku, tak podívej se z nějakého důvodu,
3: proč
5: to tady někdo
3: je?
5: Poslal. Co ty můžeš vědět? Třeba tam poslouchají přes DAB Plus anebo aplikaci.
3: Ne, počkej, tohle
5: řekni jim to, tohle co se děje
3: ono,
5: v Českých Budějovicích.
3: To je celkově jako zvláštní, protože tady je nehoda v ulici Nádražní v obci České Budějovice. Petrovice u Karviné, okres Karviná, tak teď si nejsem jistý, nicméně, prosím vás, ono to je vlastně jedno, jestli to je v Petrovicích nebo v Budějovicích, ta informace zní jasně, Nádražní ulice, České Budějovice, autobus, osobní auto, je to bez zranění, policie na místě, takže se tomu vyhněte.
5: A příštím dopravním servise probereme, co se děje v Sokolově, v Táboře a taky v Trutnově.
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
7: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Ráno má chutnat.

0: tady s Mončou velmi, ale opravdu velmi rádi spoilerujeme, víte, Moni?
1: A to je spoiler, když to všichni ví a jenom já ne?
0: No, tak ne všichni, třeba to někdo bude koukat za týden až.
1: Počkej, ona to ještě nevyšlo oficiálně v telce.
0: Myslím, že ne, to je ze včerejška nová informace, takže prosím vás,
1: tak
0: pozor.
1: Tak já nevím, jestli to budeme říkat.
0: Přichází spoiler.
1: Dobře, spoiler.
0: Spoiler, alert, pozor. Máte 10 vteřin na to.
1: Abyste...
0: Počkej, ale my
1: nebudeme říkat, abyste odladili. Počkej,
0: abyste si zacpali uši,
1: přesně tak. A pak do toho dávali Black Eyed Peas, třeba si
0: tak,
1: zpívali.
0: Ano.
1: Jo?
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gold.
0: Dobrý den, dámy a pánové, posloucháte na ní Bon Appetit a je nejvyšší čas, abychom prozradili, kdo vyhrál první ročník Asia Expressu Česko.
1: Mluvíme o tom z toho důvodu, že tadyhle pan Pernický, můj drahý kolega, zvažuje, že by nás tam přihlásil. Já jsem ho už do kytek poslala, uvidíme, jestli se nechá odradit, anebo se tam přihlásí sám.
0: Nenechám, já nás tam přihlásím,
1: ne,
0: oba dva.
1: Děkuji, nechci.
0: A pokud nebudeš ti ty, tak se přihlásím s Jirkou Javorským.
1: Výborně, to bych aplikovala hned.
0: Jirko,
1: oni ale už jelítka jednou vyhráli.
0: My bychom nebyli jelítka.
1: No, tak jitrničky třeba.
0: My bychom byli jitrničky, no.
1: Dobře,
0: Monča
1: dobře.
0: Tedy prozradila, kdo je vítězem a my, protože to je velký spoiler, tak to nebudeme znova opakovat. Mm-hmm. Monča už řekla, kdo vyhrál první ročník Asia Expressu a my moc gratulujeme. A pozor, ano, dobrá poznámka, Moni, protože Asia Express oznámil druhou sérii. Je to v přípravě a přihlásit se můžete právě teď.
1: Jo, můžete. Já jsem fandila týmu, který vyhrál. Viděla jsem teda všeho všude asi díl a půl, ale byli mi kluci velice sympatičtí. Je fakt, že si myslím, že měli vypadnout, jo. A že bohužel jako ta soutěž, ten scénář se napsal schválně tak, aby z toho nevypadli. Protože oni jednou, jestli si vzpomínáš, byl tam díl, kdy se měli někam dostat a místo toho, aby jeli rychle, tak nasedli k pánovi, který je tam sice zavezl, ale tou cestou vykládal. Dal plno věcí po cestě, takže oni měli obrovské značné zpoždění.
0: Já vím, no.
1: A měli vypadnout regulárně za mě. Jo? I když jim paním, tak měli.
0: Moni, historie se neptá.
1: Historie
0: my gratulujeme,
1: neptá,
0: příští
1: evidentně...
0: rok, já a Javor, těšíme
1: no,
0: se.
1: Dobře, tak jo, možná režisér u vás taky udělá nějaké jako ústupkové řízení, aby vás tam dostal do konce.
0: Už na letišti v Praze, podle mě.
1: Asi evidentně, jo. Bon Appetit. Monika Dudová a

0: Bezva, takže náš JJ Jirka Javorský souhlasí s návrhem tady kolegy Pernického, že by se teoreticky mohli přihlásit do dalšího kola soutěže Asia Express.
1: Já jsem to jako zkusil Jirkovi navrhnout ve zprávě. Zatím to není nic směrodatného, on to možná klidně pořeší potom dopoledne
0: zítra i s vámi. On to bude muset pořešit s bytnou hlavně.
1: Hlavně s manželkou, ano.
0: A aby ho pustila, protože se bavíme jako o dost dlouhé době, kdy bude mimo domov.
1: Je to tak, no. Ale pozor, píše, tyjo, taky mě to baví. Tohle pro mě znamená, že by nad tím minimálně přemýšlel. Frešáci, teď je to na vás. Dejte nám podporu a chceme slyšet, jestli byste třeba případně mě a Jirku Javorského chtěli vidět v další sérii reality show Asia Express. Co byste na to říkali, co? Ha? Dejte vědět. 77337136, to je náš WhatsApp. Případně
0: v jaké jiné soutěži byste tuhle dvojici chtěli...
1: Prostřeno třeba.
0: No, chtěli vidět.
1: No, ale já jsem se ještě chtěl zeptat, jakože kdybychom tedy s Jirkou Javorským šli do Asia Expressu, tak jakou bychom si měli dát přezdívku? Víš, jako, jak bychom se měli jmenovat?
0: Tak Frešáci asi jedině ne.
1: Frešáci, no, nebo i ty jelítka se mi celkem líbily.
0: Ale jelítka jsou super, ale bohužel, tady už někdo byl
1: před vámi. Teda jitrničky.
0: No, to je tak jako fajn, určitě.
1: Jitrničky.
0: Že byste navázali na tradici tady...
1: Špeci.
0: Prvních výherců. No, tak něco vymyslíme.
1: Jo.
0: A pak je ještě možnost, že byste se přihlásili do jiné reality show.
1: Aha, případně do jaké?
0: No, třeba Bachelor, že? Třeba byste... Ten úsměv je na místě, no.
1: Ty si u mě klesla, ale teda. Tohle je velmi nemístný humor, mně se to nelíbí.
0: A proč ty bys nebyl do Bacheloru?
1: Co bych tam dělal?
0: No právě, co bys tam dělal, že?
1: Osvětlovače, zvukaře možná. Tak dej ty vědět, no. Díky moc.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina, odměny bez čekání.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Taylor Swift.
1: To je hezké slyšet po ránu takovou krásnou ženu.
0: Jo.
1: Ještě jako ještě tebe? Je. Ano, tam se dobře ty. Dobře, máš pusové bodíky. Sbírej na určitý časy.
0: No,
1: je prokázáno, že když po ránu vidíte krásné věci, tak je vám lépe, protože ráno dělá den. Takže když někdo se postaví k oknu, koukne se třeba na zahradu, kterou má úžasnou, nebo na sousedovici, kočku, která je za oknem protějšího bytu.
0: Ano.
1: Každý to máme jinak. Takže jo. Je důležité koukat na hezké věci.
0: Jak to máš ty? Co ráno jako vidíš ráda ty? Ty ráno vidíš hlavně mě, tak
1: ale
0: díváš
1: se... Ale tebou vidím třeba Ráďu svého nebo Vojtíška doma. Já jedu vždycky pozdravit.
0: No a Radost, z těchto tří lidí ti udělá nejvíc kdo?
1: No tak asi hádej, tak jako
0: já.
1: Tím jiné.
0: Aha.
1: No. No, ale ty jsi hned v těsném závěsu.
0: Dobrý, tak to je v pohodě. Že jsem aspoň za závěsem. Teda. Díky moc za to. Je to jako super, jo?
1: Je důležité koukat na hezké věci a úplně stejně důležité je prý slyšet hezké věci po ránu.
0: Mm-hmm.
1: Takže by bylo fajn, kdyby k vám nad postel se někdo sklonil.
0: A pošeptal jenom.
1: A řekl, dobré ráno,
0: Monečko,
1: Honzo, stávej. Pernický,
0: je, jo? Víš, co bych si přál, kdyby někdo přesně mě budil slovy Honzíku.
1: No, třeba Myšánku, nějaká sličná francouzská. Umíš si představit, že ti do ouška bude šeptat Honzo Pernický?
0: No právě, já jsem tady takovou jednu... No poslouchej.
2: Mník Didová Honza Pernický.
1: Jo.
0: A to ona oslovila oba dva, to by to ty tak...
1: Tak mě taky musí uzbudit někdo,
0: no?
1: Že?
2: Mník Didová Honza Pernický.
0: Honza Pernický.
1: Stavej.
0: Poníky stavej.
1: Na Honza, stole máš croissant.
0: Merci. Moník Dudova už čeká, ví? Ještě jsem tady, já jsem tady našel ještě jinačí jazyky, protože mě to přece jenom jako nedalo. Jak bychom jako, jak to zní to naše jméno, jo? Jak kdybychom třeba někdy, Moni, měli zahraniční přesah, víš, to se může stát. Tak jak bychom zněli v jiných zemích? Víme, jak by naše ranní show zněla francouzsky. Ale třeba jak by naše ranní show zněla chorvatsky?
1: Jako naše jména, jo.
2: Monik Dudova do Honze Pernickog.
0: Monik Dudova
1: do... Co já do tebe?
0: Do Honzy Pernickog. No, tak to je chorvatština a přece jenom se klidně může někdy stát, že nás poptají v maďarském rádiu, jo. A to se může stát brzo, to se může stát velmi brzo, to ty ani nevíš, jo. Takže jak by zněla naše ranní show v maďarštině, prosím?
2: Monik Dudova a Honza Perniky.
0: No a pak, že jí není rozumět, co?
1: Jo,
0: a pak, že jí není rozumět, jdete úplně v pohodě, prosím vás. Víte co, ale my teď pro vás máme dobrou zprávu. Monik Dudova a Honza Pernický. Jsme stále ještě tady na Freši a vysíláme v češtině s Eltonem Johnem. Dobré ráno!

0: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Monika Dudová a Honza Pernický, teď víme, jak bychom zněli, kdybychom ano, vysílali. A možná nás někdo poslouchá ve Francii, v Paříži.
2: Je to možné.
1: Nebo ne, že?
2: Nebo spíš ne, ale to je jedno. Takhle my víme, že ve Francii je hodně Čechů. O Francii to ale dneska úplně nebude. My se totiž jakoby vracíme zpátky tady k nám do podhouří Beskyd. Kde se nachází malebná, krásná restaurace, která si říká Radegastův Schenk.
1: Je to tak, francouzské jídlo.
2: A pozor, ještě chci jednu věc říct, jo?
1: A dělej, ale.
2: V tom Radegastově Schenku pracují pěkné šenkýřky.
1: Francouzské jídlo, pravda, na jídelníčku nenajdete, teda možná někdy, jo, ale myslím si, že tenhle týden ne. My tam máme třeba smažený květák, máslový vařený bramburek, čočkovou polévku s párkem, zeleninovou s mletým masem, tarhoňou, polévku zvanou kozí brada, takže to asi bude
2: kyselica
1: jako,
2: pořádná.
1: No. A potom třeba, nevím, bramborový knedlík s uzeným na zelí, že se špekem, taky smažená cibulka, medailonky z panenky.
2: Teda.
1: No, co?
2: Mám chutě skoro.
1: Já vím, že máš chutě.
2: A do toho připomínám znovu, v Radegastově Schenku pracují pěkné šenkýřky.
1: Jsi těhotný, takové chutě?
2: No nevím,
1: na
2: já.
1: Na sladké.
2: Já teda ne, ale na šenkýřku.
1: No, kdykoliv, že?
2: Bych se klidně koukl.
1: Tak jo, tak ty můžeš jenom koukat, protože dvoječka, to znamená,

0: záchvat, nebo jenom jako, co to mělo být teď?
1: Tohle?
0: No.
1: Já se obávám, že ní.
0: Moni, podle mě máš problémy.
1: Já si myslím, že ne. Já se tady jenom kolíbám do rytmu. No.
0: Vypadá to blbě.
1: Myslíš? A ještě to nikdo nevidí, kromě tebe.
0: No nic, tak
1: už,
0: za chvilku,
1: už to stačilo, už není co říct, prostě jdeme na to.
0: Povinný reklamní výsek.
1: Jdeme na to.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
9: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
10: Bon appetit.

0: je 7.53 a nejvyšší čas, abyste zavolali do studia, pokud tedy chcete vyhrát 2000 korun do Radegasto Vašenku v Nošovicích. Je to easy. 77337136. Tak co? Kdo si s námi dnes zahraje? Kdo chce na pořádný dlabanec do toho? Ne, do Ondra. Do Radegasto Vašenku.
1: No, Šovic ještě by si mohl udělat.
0: No, Šovicí. Je to super, mimochodem je to v Beskydech, takže pokud třeba pojedete příští víkend na hory, tak si myslím, že by to mohlo být úplně ideální po cestě právě z těch hor.
1: Ano.
0: Si dát nějaký dobrý dlabanec.
1: Jako odměnu.
0: Ano, ano.
1: Tady Honzí, kdykoliv vyleze nějaký kopec, nějaký vrchol, tak se vždycky musí nějakým způsobem odměnit.
0: No to já potřebuju odměnu. Mm-hmm. Jako pochopitelné, samozřejmě.
1: Není důvod lozit do výšek, když za to nemáš třeba aspoň polívku, že?
0: Ano, ano, ano.
1: V lepším případě pivo k tomu.
0: Ta představa, že Fresh Radio vám to jakoby zaplatí, je úplně ideální. Máte na to 2000 korun. Budget je taky super. Takže právě teď, poslední šance, 77337136. Volejte, kvíz naopak.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Volej do studia 77 337 136. Kvíz naopak.

0: Sigala, Izila, taky Fresh Radio, Bon Appetit, 7.55, pojďme na kvíz naopak.
1: Čemu se tak hechtáš, prosím tě?
0: Já se směju, protože mi hezky.
1: No, tak to je dobře a hezky bude možná i Martinovi. Dobré ráno, Martine.
2: Dobré ráno.
1: Čau.
0: Ahoj, Marťo.
1: Odkud voláš, prosím tě, co?
2: Z Malostovic.
1: Z čeho?
2: Z Malostovic.
0: Já se bojím, že neslyšel ani po druhé, Honza.
1: A ty jo? Mahostovice?
2: Přesně.
1: Mahostovice, Moni, kde jsou Mahostovice?
0: Mahostovice je, prosím tě, taková jako, řekněme, obec u Brna, může být třeba?
2: Já myslím, že jo.
0: Jo,
1: wow, tak my zdravíme do Mahostovic. Hele, prší v Mahostovicích?
0: Malhostovice to jsou, tam jsou L ještě, Malhostovice, že jo?
2: Jo, takhle.
0: Jo,
2: Malhostovice.
0: Teď je to správně, jo?
1: Tak Malhostovice. Zdravíme do Malhostovic, výborně. Hele, jen tak jako mimochodem, my tento týden soutěžíme o 2000 korun do Radegastova Šenku, ten je v Nošovicích. Není to z Malhostovic daleko? Zvládneš to?
2: Je to daleko, ale stojí to za to.
1: Rozhodně stojí, tam jsou ty pěkné šenkýřky, totiž víš? Hele, Martias, tak nebudeme to zdržovat, kvíz naopak je jednoduchý, položíme ti 10 otázek, ty na všech 10 otázek musíš odpovědět v rámci jedné minuty špatně, OK?
2: No, ano.
0: Tak
1: jdeme
0: na to.
1: 3, 2, 1, pojďme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Martine, jakou barvu má květ pampelišky?
2: Růžovou.
0: Má Slovensko moře, ano anebo ne?
2: Ano. Mhm.
1: S jakým hokejovým týmem dnes hraje Česká republika na mistrovství světa?
2: S Keňou.
0: Na jaké části těla nosíme prsten?
2: Na rameno. Mhm.
1: Kdo je větší, slepice nebo mravenec?
2: Mravenec.
0: Kolik je 4 minus 2 plus 4?
2: 12.
0: Může být.
1: Výborně. Kolik kol má bicykl?
2: 7.
0: Co je to blesk?
2: To je desert.
1: Když v závodě předběhnu třetího, tak jsem kolikátý?
2: Šestý.
0: Doplň přísloví. Nemusí pršet.
2: Stačí, když kvete.
1: Jo!
0: Malhostovice jsou Krůček u Nošovic.
1: Malhostovice a Malhostovice. Jak se vůbec faní Malhostovicím, když je fotbal třeba? Jak se řve jako Malhostovice? Eja, Malhostovice.
0: Asi jedině, co?
2: Asi, ale my tady fotbal nemáme.
0: tak sorry.
1: Mě, Martine, a máte tam aspoň jednotu?
2: Máme tady Vietnamce.
1: Tak to už je taková novodobá jednota. Hele, Martias, tak výborně gratulujeme, stihl si to krásně, tedy jsi zapsán v našem snáři.
0: Jo, postupuješ a kdyby náhodou, buď v pátek prosím u mobilu, kdybychom volali v čase kvízu naopak, tak to musíš zvednout, aby si dostal ten voucher, OK?
2: Ano, budu.
0: Tak jo,
2: připraven.
0: Budeme se těšit.
1: Tak jo.
0: Tak
1: hele, měj hezký zbytek dne.
2: Taky, ahoj.
1: Čau, nazdár, kvíz naopak, zítra pokračujeme. Tento týden hrajeme o 2000 korun do Radegastova Šenku.
3: Kvíz naopak.

0: pocit. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Počasí.
4: Počasí.
3: Počasí.
4: Počasí.
5: 8 hodin 3 minuty, dobré ráno, pondělí 18. května, dnes tedy v maximech od 15 do 17 stupňů Celsia. Bude oblačno s dešťovými srážkami, později na večer by se mohlo přece jen vyjasňovat. Zítra teploty už na 20 a koncem týdne, když se zadaří, tak teploty v metropoli vyšplhají i na tropickou 30.
3: Fresh
4: zprávy.
3: Fresh zprávy.
6: Od pátku je částečně zprůjezněn směr do Ostravy Poruby na Frýdlantských mostech. Dostavuje se úleva. Rekonstrukce náměstí Republiky má ale velké zpoždění. Mosty byly v horším stavu, než stavebníci předpokládali. Policisté jeli na majáky a nedostali v Ostravě přednost. 3 lidé skončili v nemocnici. Policisté jeli frekventovanou ulicí v Ostravě k případu a do cesty se jim dostalo osobní auto. Do nemocnice byly převezeny dva policisté a také řidič osobního auta. Ostravské trojuhelí Karolina patří vážné hudbě. Industriální prostředí se proměnilo v koncertní sál, kterým v neděli poprvé zazněla symfonie číslo 8 od Mahlera, označovaná jako symfonie tisíců. Repríza koncertu je na programu dneska od 19. hodiny. Naděje fotbalistů Baníku na udržení v šancelize žije. Před posledním kole skupiny o udržení porazili doma Zlín 2-0. V souběžném duelu zároveň Teplice porazili Duklu Praha. Poslední kole nadstavby si tak o poslední místo a o sestup si to rozdají Dukla Praha a Baník v přímé bitvě.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
5: Dobré ráno. Přejeme taky na cesty v metropoli. Víme, že to neúplně dobře jede na silnici 11 směrem od Vřesiny na Hlubočice. Tam si dávejte pozor, protože dost pravděpodobně je tam sražená zvěř. A opatrně taky ve Vřesině, kousek od toho je osobní auto mimo vozovku, na místě tedy zasahují složky IZS.
6: No a v Tepolanecké ještě oni tam ke všemu hlídají i 50. Tak 50. 50.
5: Ani ne 53, ani ne 56, ani ne 48, prostě 50.
6: Bylo by to super takhle držet.
5: Tak.
6: Co, ty to umíš?
5: 50 udržet?
6: Mm.
5: Já udržím věcí. Jsem ještě mladý, víš?
6: No, tak gratuluju.
5: Já děkuju. Takže opatrně a další informace klidně posílejte 77337136.
4: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
12: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Cítíš ten vibe?
1: Jo, je léto.
0: Cítíš to, co přichází? Přesně, tohle je léto a začíná období, kdy už se otevřely úplně akce.
1: Ano.
0: I o víkendu, když pršelo, tak se prostě hrálo pod širým nebem.
1: Ano.
0: A je tady další spousta akcí, které ještě budou probíhat, ať už teda pod širým nebem, anebo pod zastřešením.
1: A jaké, prosím třeba tě, třeba?
0: Tak mimochodem v neděli bude na Golf Park Hlodka ten zmíněný turnaj v tom patování, přesunutý kvůli špatného počasí, takže i my z Fresh Radia se utkáme, budeme živě vysílat.
1: Ano.
0: Co se dále chystá? Třeba ve středu se budeme bavit o té rekonstrukci domu na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze. Mm-hmm. Jo, budeme živě vysílat.
1: Dobře.
0: A bylo by fajn zjistit, co všechno do budoucna se tady v tomhle obvodu chystá.
1: Jasně.
0: V multifunkční aule Gong ve středu taky probíhá akce zaměřená na moderní architektonickou budoucnost Ostravy.
1: A kde to se znamená, mimochodem, že... pozor, a tam můžete i diskutovat.
0: No,
1: to je velmi,
0: no, právě,
1: to je super, tam, to se mi moc líbí.
0: Můžeme i diskutovat, pokud se zaregistrujete, jo. Vstup je zdarma, ale potřebuju vědět, že přijdete.
1: Ano.
0: Takže na Vítkovice.cz rezervačku. Já nevím, jestli mě nechají diskutovat, no, ne, jako no, ukecaného člověka.
1: No tebe by diskutovat nenechali, protože s tebou diskutovat nemá cenu, ale, ale jako minimálně oni poslechnout jako patriotka si to můžeš,
0: to
1: podle mě,
0: jo,
1: co?
0: No, to víš, jo, ale prosím vás, další krásky na cestách. Zveme do chodního centra Forum Nová Karolina o víkendu.
1: To budeš teď, když pojedeš do Vítkovic zrovna, ne?
0: A
1: potom... Tak dneska, pak já nevím.
0: Dej mi pokoj ještě. A samozřejmě taky podporujeme Šimonka, respektive všechny, kteří mu držíte pěsti, takže krok za Šimonka, dobročina,
1: ano.
0: Akce, která proběhne na Skalkách taky v neděli.
1: To je velmi důležité,
0: 23.
1: Velmi důležité, ale on řekl bych, že to bylo vyčerpávající.
0: No trošku. To bylo. To
1: takže
0: bylo.
1: Pojď nám říct nějakou informaci, která nás spíš jako nakopne, nabudí.
0: Co by tě, jako, ne, jsem kdyby, sjela dva týdny dopředu, co by tě chtělo ještě nakopnout?
1: Tak kdybych já měl říct nějakou top secret informaci, která by mohla posluchače nakopnout, jo, nebo nabudit nějakým způsobem, tak je to něco třeba jako z mé osoby. Třeba já jsem dneska přišel na ostro.
0: Ale to nikoho nenakopne.
1: Proč?
0: Ne, za prvé nevím, proč bys chodil na ostro.
1: Ne, ale já jsem.
0: Dobře, tak za druhé nechápu, proč bys mi to měl říkat.
1: Tak jenom, abych to třeba zkusila taky někdy, já nevím, jako tak... Víš, jak je to uvolňující?
0: Jo.
1: No je to hodně uvolňující.
0: Víš co, vem si trenky a trénuj na ten golfový turnaj, jo, který bude 31. května, abys tam ukázal, jak umíš pracovat s míčkama.
1: S koulou?
0: Jo, tam trénuj.
1: Rozumím, tak jo, tak díky za tip, super, díky moc.
0: Prosím.

0: Že vy ho v těch blbostech podporujete toho Pernického, opravdu.
1: Ale promiň, ty jsi to asi evidentně nikdy neskoušela.
0: Prominu a zkoušela.
1: A jako, jaké byly pocity nebo co?
0: Pocity byly intenzivní, proč?
1: A intimní asi hodně.
0: Je to taky. Bavíme se o tom, Honza plácnul, že jsou dny, kdy chodí do práce na ostro. Nevím, jistě chápete, že to nebudu kontrolovat, ale tvrdí, že i dnešek je tím dnem.
1: Chceš to dokázat nebo co?
0: Ne, právě, že asi ne. Já jsem vždycky kopala za to, aby nebyly ve studiu webkamery a dneska jsem pochopila, proč. Že jsem vlastně předešla dobu.
1: Ano, ano, docela dost.
0: Ano, taková jako...
1: No, já jsem chtěl jako říct, že ono se dostavilo celkem dost zpráv, které mě v mém názoru podporují. Jo? Je tady třeba posluchač Jirka, který píše, ano, někdy je třeba zvon provětrat, jo. Co tím myslel si každý podle své představivosti?
0: Ano, napsal někdy, někdy. Nemyslel no, tím třeba první pracovní den v práci.
1: Já tím taky myslím jenom někdy, ale zrovna dneska jsem cítil, že ten den jako je správně na to nasazen, jo?
0: Dobře.
1: A posluchačka Maja, kolegyně Majka píše, že... Počkej, co, jak to napsala? Vydrž. Plná podpora na ostro nejlepší.
0: Dobře, no, taky já chápu, že...
1: Ne, ono je to bez práce, víš, totiž na ostro.
0: Přináší úlevu, tady toto, od nepříjemného cení třeba, od potu.
1: Ano, ano.
0: Od gynekologických infekcí třeba, jo, nevím, co to ještě, lidi to chválí, že to zabraňuje množení bakterií třeba, pokožka dýchá, tak, nezapařuješ se
1: tak,
0: v takových
1: ano,
0: dnech.
1: A o to jde, ano, přesně.
0: Žádné řezání, žádné gumičky, žádné nepříjemné švy, ani otlačeniny. Píše Nerýsuje se vám spodní prádlo, když máte holky krásné šaty, co ještě?
1: Píše Roman.
0: Roman Pastorek, co píše Roman Pastorek?
1: Posílá mi odkaz na novinky.cz.
0: Opravdu náš Roman?
1: Jo. No. Dešťová hniloba se objevila v Evropě. Projevuje se vyrážkou na genitáliích.
0: A právě proto by si zrovna v tomhle případě ty spodňáry mít měl.
1: A já nemám žádnou dešťovou chorobu, ale to je...
0: Aby ses někde náhodou neocel, jo?
1: Dobře, tak já se jdu převléct znovu.
0: A taky to má přinášet celkový pocit uvolnění a komfortu, ale ne lidem okolo, podle mě.
1: Ono to je, ale pozor, i stimulaci to zařizuje.
0: Jako stimulaci.
1: Mojí třeba.
0: Ale jestli to má zařizovat stimulaci, tak konečně se koukej stimulovat. A dělej nějaké výkony, ale.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz. požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Přátelé, je to těžké. Je to velmi těžké. Monika Dudová tady má skleněné oči úplně. Mě to Moni strašně mrzí.
1: Jo, tak když dovolíš, já tobě, to řeknu sama.
0: Vidím na tobě. Počkej, já si ještě to trošku si to podpořím.
1: Jo, trošku si
0: vidím,
1: to podpoř.
0: Vidím, jak tě to trápí, Moni.
1: Pochopila jsem. Proč se dneska Pernický vytasil s tím, že mi připraví snídaní? Pozor, abyste rozuměli závažnosti a tíze situace. Tak Honza si dneska do rádia přinesl proprietu. On si tady přinesl toustovač.
0: Topinkovač.
1: Dobře, chcete-li topinkovač. A nabídl mi, že mi udělá snídani.
0: Ano.
1: No říkala jsem si, OK, není to poprvé, co by mi donesl snídani,
0: tak.
1: Ale poprvé, co by mi udělal. A říkala jsem si, tady něco smrdí. A nebylo to tím, že tu topinku tam nechal delší dobu.
0: A ani tím, že nemám trenky.
1: Že chodí bez poďáru. A teď jsem pochopila, proč. Honza tady zítra nebude, tak to má být taková jako omluvná.
0: Ano, ano.
1: Ovšem, ty nám budeš muset vysvětlit, proč nebudeš zítra ráno v Ostravě. Nebudeš?
0: Já? No já totiž už dost pravděpodobně dnes odjíždím do Brna.
1: Dobře, a co budeš v Brně dělat?
0: V Brně jdu čerpat inspiraci.
1: Dobře, na co?
0: Jdu na představení, které se jmenuje, chceš přímo název? Já ti ho klidně řeknu.
1: Asi nemusíš, tady... nebo jestli vidíš, to bys měl vědět, na co tam jdeš, ne?
0: No jasně, že to vím.
1: Jo, a musíš to dohledat, dobře?
0: Nemám to tady
1: si
0: otevřený. Jmenuje se to Ryba ve čtyřech.
1: OK, a ty se teda dneska večer budeš koukat na představení,
0: zítra,
1: je to tak?
0: Zítra.
1: Tak proč tam jdeš dneska?
0: No tak, abych si udělal výlet po druhém největším městě přece.
1: No dobře, ale představení se přece hraje večer, ne?
0: Zítra.
1: Zítra večer.
0: No.
1: A proč budeš chybět už zítra ráno, mi vysvětli.
0: Tak jo. Já mám v tom Brně nějaké povinnosti, víš?
1: A jaké? Které... A to je to, co nás zajímá, že? Jaké pikantérie? Si, tady to si nech, ty kulturní omáčky. My chceme vědět detaily, proč tam potřebuješ jet.
0: No mám tam určité zkusky. Které nejdou přesunout.
1: Dobře, aspoň jednu nějakou závažnou a důležitou nám řekni.
0: A to nemůžu
1: která
0: právě.
1: Která by vysvětlila, ne.
0: Je tak, můžu říct, že to třeba
1: dobře,
0: bude...
1: Dobře, tak jsou to pracovní schůzky nebo máš rande, tak to řekni.
0: Ne, jsou to pracovní schůzky, pracovní.
1: Takže ty tam nejedeš na rande?
0: Ne.
1: Já tady budu zítra sama, protože ty nejedeš na rande.
0: No počkej, ty tady sama nebudeš.
1: Dobře,
0: jo?
1: Já jsem si zavolala Honzu kuchaře,
0: no,
1: ale...
0: Tak vidíš.
1: Takže ty to rande nemáš.
0: Jak mě dokážeš vystřídat? Nemám to rande, to je prostě opravdu vyloženě pracovní schůzka, protože jak jste mohli možná někteří postřehnout, tak v Ostravě vzniká nový divadelní projekt, jmenuje se Bodivadlo, jo, a díky tomu já čerpám a nasávám inspiraci a tak dále. Takže proto jedu, i proto zítra jedu do Brna.
1: Ne, jdeš už dneska, si řekl.
0: No možná,
1: takže budeš
0: možná.
1: Čerpat dneska večer, zítra ráno, zítra večer a vracíš se kdy?
0: Zítra večer.
1: Tak teď nechápu, že vůbec nic.
0: Tak to nemusíš, jako v pohodě.
1: Tak jsem zvědavá, s čím tady přijedeš.
0: Chceš nějaký suvenýr z Brna?
1: Asi ani ne, já tam jezdím docela často.
0: Důležité, že se vrátím já, že?
1: Přesně tak, my jsme všichni rádi, že?
0: Ve středu jsem tady jako na koni, neboj, budu tady.
1: Možná si osadláš toho velkého, co tam mají. Stačí třikrát skočit a je v Ostravě.
0: A je to

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
0: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj.

0: planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: I toto je nový Fresh Track Semfeld, právě teď v éteru Fresh Rádia. Dobré ráno, přejeme všem, kteří poslouchají ranní Bon Appetit.
1: Dobré ráno, vidíš tu Číču, která sedí naproti tobě. Neotáčej se.
0: Jo.
1: Podívej se s příma. To je kolegiál, co?
0: Vidím, no ale pozor, ten materiál, tak já jsem ti hned ráno řekl, že ti to dneska nějak
1: je fakt,
0: sluší.
1: Nebudu ti křivdět, je fakt, že Honzík mě v posledních dnech chválívá často.
0: Víc než Ráďa možná, že?
1: No i Ráďa je v tom skvělý, ale musím uznat, že tomhle je perfektní kolega, že se mnou... Ne, že by to hrál, Honzi, ty to myslíš upřímně, doufám.
0: No jistě, že ano.
1: Takže mě podporuje, protože já jsem se jako rozhodla, že to konečně dotáhnu do zdárného konce. Mm-hmm. A měním pomaličku a už dlouho celý životní styl, včetně toho, že bych se potřebovala zase dostat do kondice, na kterou jsem bývala zvyklá.
0: Ano.
1: Než
0: ano.
1: Přestalo moje tělo fungovat tak, jak jsem byla zvyklá.
0: Jasně.
1: Jo, to, prostě přišly 40. narozeniny a všechno, co do té doby fungovalo, udělalo... A nefungovalo. Tak já se snažím vrátit věci tam, kde byly.
0: A jak se to
1: a
0: daří?
1: A to prožívá se mnou. Daří se to dobře, normálně krásně schazujeme centimetry, jím zdravě, vynechala jsem takové ty nebezpečné návyky, cvičím, takže se pravidelně hýbu.
0: Ano.
1: A dívej se, jako je to pomaličku, ale jde to zdravým směrem, takže hubnu správně a zdravě.
0: A to je, jo, a to je pozor, to je velmi důležité, protože hubnout dneska může a umí kdekdo, ale přesně. Hubnout správně je přesně. Jako vlastně, to je to hodně
1: je,
0: těžké.
1: To je. A já on hubnu správně, já vůbec nestrácím svalovinu, víš, co to znamená?
0: Že mě jednou zbiješ?
1: Přesně, že když ti jednu pořádnou majznu, tak to bude pořád stejně bolet.
0: Díky, to je hodně motivační teda. Díky moc, mimochodem cestu Moniky Rudové můžete sledovat na Instagramu, jejím osobním, protože já jsem vlastně díky tvému Instagramu přišel taky na inspiraci svého života.
1: Ano, Honza taky bude měnit životní styl. Říkal, že ode dneška, tak ano. Já nevím, jestli to ode dneška, dobře.
0: Ode dneška, od 12.
1: Jeho mi říkal, že už od rána, ale tak jako...
0: No já jsem to přehodnotil a bude to až po obědě nakonec,
1: jo? A i tvojí cestu můžeme sledovat určitě.
0: Moc,
1: a stejně jako já v srpnu mám nafotit glamour fotky, Honzi. Mm-hmm. Jo, se
0: co to je glamour?
1: Jako, takovou krán, no, to je jedno, to ti potom vysvětlím. Jo. Ale
0: já v srpnu nic
1: můžeme
0: fotit ještě nebudu.
1: Ne, dobře,
0: ne.
1: Tak.
0: Já v srpnu nic nefotím, já ještě nebudu ready.
1: Tak počkáme do prosince.

0: historie, taky dnešní raní. Bon appetit!
1: Hlasy tady těchto dvou, Joel Corey a Becky Hill, tak ještě doplním já tady s Prdnickým.
0: To je vlastně dost podobné, já jsem Joel Corey a ty jsi Becky Hill skoro.
1: A nebo já jsem Joel Corey a ty jsi Becky Hill.
0: Ne. Já jsem Joel Corey.
1: Viděl jsi Coreyho?
0: Ty jsi hotová Becky Hill.
1: A viděl jsi Coreyho?
0: A viděl jsi Becky Hill?
1: No, viděl jsem Becky Hill.
0: Ani jedno nesedí moc teda.
1: A vůbec.
0: Tak pozor.
1: Co je zas? My zas budeme vážní.
0: Moni, zvládně to tady zítra, jo. Zvládněte to beze mě. Já vím, že to bude těžké, ale musíte to zvládnout. Jirka, Honza už je tady. My se loučíme.
1: Náhrada funguje rychle.
0: Teda jako Honzíku, ty jsi rychlovka, no.
1: Prosím vás, zítra tady se mnou bude Honzík, ale ne Prdnický, ten bude v Brně, ale kuchař, takže se připravte na to, že
0: Giovanni Cucchino, takzvaně.
1: Zase přinese tu svoji heligonku, to znamená, že tady bude ten nohavica z Temu, jak vy mu říkáte. A budeme zabekáme si taky trošku.
0: Tak jo.
1: Tak Sanzi, mě hezky, dobře doraž.
0: Je mi až těžko z toho vlastně.
1: Nemusí být. Jestli chceš, vyraž hned, aby si do toho Brna do zítra dojel. Mm. Víš, jak to tam je, tou cestou na Brno.
0: No, jasně,
1: načerpej tam spoustu zážitků. Mm-hmm. Udělej si fotku u Orloje, to znamená s tím...
0: Šulinem?
1: Jo. No Honzi,
0: pardon.
1: Tak já tak schválně, abychom, aby to mělo dekoru.
0: Tak myslím, že to řekneš, no, tak jsem to řekl já, tak promiň, no, dobře.
1: Já jsem neřekla šeše.
0: Ne, a co jsi řekla?
1: To nevím už. No,
0: já si udělám fotku s Zuzkou Bidžovskou.
1: Jo?
0: Jo.
1: Jak myslíš?
0: Čeká na mě už.
1: O, určitě, no. Tak jo. Je vidět, že máš spoustu cílů, zvládni je. A ve středu?
0: Ve středu?
1: Ve středu už tady budeš,
0: jo? Budu tady 5.53.
1: Tak jo. Takže se těším 6.01. Jo. Papa.
0: Ahoj, děcka, mějte se. Já jedu do Brna, tak ve středu. Ahoj.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Počasí.
4: Počasí.
3: Počasí.
4: Počasí.
5: Dobré dopoledne, 9 hodin. Dnes tedy spíše oblačno, možnosti dešťových srážek v Ostravě. Teploty od 15 v maximech do 17 stupňů Celsia. Na večer by se obloha mohla rozjasňovat, v noci teploty kolem desítky. No a od zítřka už začíná počasí opět být moudřejší. Teploty od 20 do 25 stupňů Celsia s tím, že když se zadaří, na konci týdne i tropická třicítka.
3: Fresh
4: zprávy.
3: Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy.
6: Řidiči, od pátku je částečně zprůjezněn směr do Ostravy Poroby na Frýdlantských mostech. Dostavuje se úleva? Snad ano, my věříme, že jo. Rekonstrukce náměstí Republiky má ale velké zpoždění. Mosty byly v horším stavu, než stavebníci předpokládali. Co to přinese, budeme včas informovat. Profesionální a dobrovolní hasiče v sobotu v Ostravě soutěžili ve vyprošťování osob z havarovaných aut. V kategorii profesionálních hasičů zvítězilo družstvo z Kopřivnice, druhé místo obsadili hasiči Střince a třetí příčku vybojovalo družstvo z Rýmařova. Mezi jednotkami dobrovolných hasičů obhájilo loňské prvenství družstvo z Frýdku Místku, druhé místo obsadil Třinec Guty a třetí skončili hasiči z Vratimova. Ostravské trojhalí Karolina patří vážné hudbě. Industriální prostředí se proměnilo v koncertní sál, kterým v neděli poprvé zazněla symfonie číslo 8 od Gustava Mahlera, označovaná jako symfonie tisíců. Repríza koncertu je naplánovaná na dnešní 19. hodinu. Naděje fotbalistů Baníku Ostrava na udržení v šancelize žije. V předposledním kole skupiny o udržení porazili doma Zlín 2-0. V souběžném duelu zároveň Teplice porazili Duklu Praha. V posledním kole nadstavby si to tak o poslední místo a sestup rozdají Dukla Praha a Baník v přímé bitvě. Tolik zprávy, teď doprava.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
6: Jsi zaspal, ty už myslíš na dnešní hokejisté, že budeme hrát večer, co?
5: No, já jsem myslel, že to jako zmíníš, že jako je, to, je to velmi důležitý
6: že,
5: zápas.
6: Že dneska hrajeme se Švédskem,
5: no,
6: tak to všichni víme, dneska hrajeme, prosím vás, se Švédskem, je to ve 20 hodin 15 minut, tak nějak by to mělo začít a určitě to budou dávat v televizi.
5: ČT Sport, no, ale co určitě nedávají v televizi je aktuální dění na silnicích Metropoli. Pozor si tedy dávejte v Ostravě na Slovenské ulici, kde od rána měří policisté, měřili v obou směrech, takže by vás to mohlo stát více než dost. Pozor taky na policisty, kteří měří na Muglinovské směrem k Molce a taky si dávejte
6: jako,
5: pozor.
6: Jak k Molce?
5: No, k té směrem Molce, jako co je jakoby, no, dále potom na Heřmanice, ano, okay. Přesně. Ludgeřovice mezi kostelem a hřištěm policie, označený Kodiak a taky měří, takže dneska asi nějaká měřící akce. No a zdravíme taky na Bruntálsko všechny, kteří poslouchají přes aplikaci. Pozor si tam dávejte u čerpací stanice MOL, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Vyšetřuje to policie a průjezdnost jenom jedním jízdním pruhem. Opatrně, další informace klidně hlaste, my se těšíme opět zítra. Ahoj!
6: A Marko, pojď!
3: Doprava?
4: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Máte rádi divadlo a humor?
10: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
9: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
10: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
9: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
10: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
11: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Co se mu stalo?
13: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
14: Tohle jsem fakt nečekal.
15: Kontaktujte pulari.cz.
16: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
17: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
18: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
11: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
19: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Až teraz vyplávalo na povrch, koho si to Lukáš Vaculík vlastne vzal. No dneska to bude vražiť domáceho showbiznesu, aspoň tento začiatok. Ten sa teda vedel dobre oženiť. Budete len pozerať, koho to vlastne má doma tento fešný herec. Lukáš Vaculík sa na nezaujím, že nikdy nemohol sťažovať. V súkromí sa mu však až tak veľmi nedarilo. Jeho manželstvo s blondinkou Petrou, s ktorou má jediného syna Lukáša, skrachoval a v roku 2014 skončil rozvodom. Prvou manželkou Lukáša sa v roku 2006 stala Petra Křížová. No a teraz je jeho láskou výrobná riaditeľka Primy Lucia Kršáková. Vplyvná podnikateľka sa pozná s množstvom známych osobností a je to práve ona, kto spolu rozhoduje o tom, kto bude vlastne hviezdou. A kto nie, veľmi príhodné, že? Hercom a moderátorom totiž dlhodobo dáva prácu. V minulosti pracovala ako riaditeľka vlastnej tvorby v televízii Nova a pôsobila aj v Českej televízii. No a pozor, v rámci historických slavností v Kutnej Hore sa v minulosti objavila aj ako kutnohorská kráľovná. S Vaculíkom tvoria pár už roku 2017 a svadbu si dokázali uchovať teda neskutočne, len pre seba. No, toľko z domácich vôd a za chvíľočku mrkneme aj do sveta.
0: Skandál s Marikou.
2: And the only prescription is more cowbell.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: V zaujímavostiach budeme dneska pokračovať samozrejme na Freshi, a teda hlavne so mnou v Škandále, ako inak. Keď sa objavila na filmovom plátne ako nežná císarovná Sisi, Európa sa do nej okamžite zamilovala. A Romy Schneiderová bola symbolom krásy, elegancie a filmovej dokonalosti. Za úsmevom jednej z najväčších hereckých hviezd 20. storočia sa však skrýval život plný bolesti, zrady a tragédií, ktoré by zlomili aj toho najsilnejšieho človeka. Herečka, od ktorej smrti uplynulo už 44 rokov, zomrala vo veku iba 43 rokov. Mnohí dodnes veria, že ju nezabil infarkt, ale život plný smútku a straty. Jej mamina patrila, a pozor, mala dokonca kontakty na samotného Adolfa Hitlera. No a práve táto minulosť Romy za celý svoj život prenasledovala. Na platne dokážem všetko, ale v skutočnom živote nič, tak toto priznala. Obrovský úspech prišiel vďaka legendárnej trilógii Sisi. Publikum ju zbožňovalo ako romantickú císarovnú Alžbetu, no samotná Romy túto úlohu úplne nenávidela. Sisi sa na mňa lepí ako lepkavá kaša, tak toto hovorila úplne otvorene. Napriek obrovským honorárom odmietla ďalšie pokračovanie a vlastne odišla do Francúzska, kde chcela dokázať, že nie je iba rozprávkovou princeznou. Že čo my by sme za to dali, že? Nič menej, počas nakrúcania filmu Christine stretla charizmatického Alana Delona. Ich vzťah fascinoval celú Európu, bol prekrásny. Láska však nemala šťastný koniec. Po 5 rokoch zasnúbenia Delon Romy opustil a najväčšia tragédia ju postihla, keď prišla o 14-ročného syna. Ten tragicky zahynul pri dome starých rodičov. Chlapec vykrvácal po tom, čo si pretrhol stehnu tetnu. A koniec koncov, to bol vlastne aj jej koniec. Už sa z toho nikdy nedostala. A vidíte? Navonok to vypadalo, že má vlastne úplne všetko.
0: Skandál s Marikou.
2: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Letní rande. Stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Každý krok může pomoci.
10: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již 5. ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
11: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
10: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
9: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Doprava.
3: Hezké dopoledne, 10. hodina je tady a s ní i pravidelná doprava tady u nás na Freši. Máme tady nějaké dopravní nehody. Jdeme na to. D1, 335. kilometr ve směru na Ostravu. Dávejte si tam pozor, jsou tam v sobě osobák s nákladákem. A ještě jedna aktuální dopravní nehoda se vyšetřuje v Havířské ulici v Karviné. Tam jsou v sobě dva osobáci. Ještě nám tady Radek napsal klasika na začátku Místecké ve směru na Hrabůvku. Je jich tam asi tak 7, že se prý zaučujou nebo něco. Takže počítejte, že budou hlídat pás. Si rychlost, tak kdo ví, co všechno. Šťastnou cestu!
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
1: All day, every day.
0: Fresh. Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: And the only prescription is more cowbell.
6: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Ahoj lidi, krásné, i když trošku deštivé dopoledne vám dnes přeje Marek Urbanec. Kdybyste chtěli vědět, že tady, co se děje, že tady zase není Jiřík, tak Jirka si vzal volno, ale to je takové to volno, kdy si ho nechcete vzít, ale prostě musíte. On šel k zubaři, jo. Tak nevím, jak to dopadne, v každém případě Jirko, přeji ti, aby si po odchodu z ordinace nešišlal.
1: Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: další příjemná novinka z dílny Marshmallowa. Pozval si taky k tomu Portugal Domán a celé to nazvali Phoenix. Výborná věc, hodně dobře se to poslouchá. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, Pankrát, Servác a Boniface byli minulý týden a taky hned po nich je Žofie. Říká se, že to je jejich kuchařka. No myslím si, že nejznámější pranostika svatá Žofie políčka často zalije. No já nevím, u nás se na dědině říkalo odmala, že je prostě ta Žofka jakože uchcaná. Ono venku to prostě tak vypadá a člověk neví, jestli to teda vyjde letos, všechny ty pranostiky, tak nechtěj mi vidět, co se bude dít v létě, až přijde Medard, jo, protože v tom případě léto bude úplně v pasti. Ale já bych chtěl jednu pranostiku tady úplně aktualizovat a to je ta, že březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem a květen topím jak kretén. Přiznejte se, kdo topíte doma? 773 37 136, napište mi, anebo klidně pošlete hlasovku na WhatsApp.
1: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: to neuvěřitelné, půlka května a vypadá to, že opravdu topí skoro celá Ostrava, jo? Nebo teda alespoň ti, kteří mají možnost si přitopit, protože opravdu je zima, jo? Je kolem 9, 8, 9 stupňů, někdy 10, ale prostě jasně, no, někdo má plynový kotel, někdo si naseká dřevo a někdo si to prostě přitopí tak, jak umí, že jo? Třeba i klimatizace dneska umí topit. No, rozhodně zůstaňte v teple, protože venku to opravdu dneska nestojí za moc.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
3: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
4: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
4: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Jste na Freshi, posloucháte pořad, který se jmenuje JJ, dneska bez JJ, tohle to byl Robin Schulz a úžasná skladba s názvem Sugar. No a mrkneme, co se děje v naší Ostravě, protože město Ostrava navýšilo kapacitu parkoviště P plus R v rámci terminálu Hranečník na 174 míst a nainstalovalo sem nový parkovací systém. Zkušební provoz začal dneska, v průběhu dalších 4 týdnů se budou ladit případné nedostatky, no a samozřejmě ode dneška taky se za parkování bude platit a cena má být zvýhodněna. Jediným paradoxem je tohodle toho článku, že nenapsali, kolik se bude platit.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna,

0: 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: JJ na Fresh Radio.

0: Tak pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina, já jdu se mrknout, jak vypadá doprava, abych vám mohl říct aktuální dopravní informace. No a po 11. hodině se taky dozvíte, že dělat kopulační pohyby během letu, to není to pravé ořechové. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Doprava.
1: 11 hodin a 1 minuta, úplně přesný čaj, mrkneme se společně opět na dopravu. Tady v systému zůstává jenom ta dopravní nehoda v Havířské ulici v Karviné. Jenom můžu přiblížit, že by to mělo být na Novém Městě a jsou tam v sobě dva osobáci. To je všechno.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Doprava.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
10: Víkend na chatě, stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
14: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy?
5: Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
14: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
15: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
16: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
17: JJ.

0: Tak si to představte, sedíte v letadle, teď se seznámíte se ženou, letíte zhruba 7 hodin, vy tu ženu prostě zbalíte a dokonce s ní máte sex v tom letadle. Na to mi nebylo nic divného, ale obou bylo přes 50, žena v pohodě, ta byla rozvedená v klídečku, ale borec, jak se ukázalo nakonec, tak otec 3 dětí a samozřejmě ženatý. No a to letadlo, no, oni je normálně napráskali, tam oni byli v business třídě, tak tam byli za nějakýma závěsama, no a prý je nějak slyšeli, že prostě nějaké ty kopulační pohyby a tak. A samozřejmě letuška to napráskala pilotovi, pilot to nahlásil na věž, věž zavolala policii, no a ti už si spolu prostě v Copa Airlines nejenom, že nezalítají, ale ještě budou platit pokutu. To je strašné, člověk už se ani zasouložit nemůže.
1: Jirka Javorský je fresh.

0: Další aktuální novinka tady u nás na Fresh Radio, jmenuje se to Drum Machine a má to na starosti, nebo má to na svědomí Melanie C, neboli Sporty Spice Girls, z bývalé kapely Spice Girls, která se rozpadla v roce 99. Jo. Zní to dobře, ale nevěřím, že to bude úplně hitovka. No, máme tady ale nějaké další věci, co se týče hlavně toho letadla, jo, toho sexu. Tak tady nám dokonce někdo napsal, zasouložit si může, ale nesmí se u toho nechat chytit. Kolik lidí se u toho nechalo chytit třeba ve vlaku, no a to pak prý České dráhy ten vagón nechali v nejbližší stanici odpojit, převést na speciální dekontaminační vyčištění a následně veškeré tyto nemalé náklady a samozřejmě i za prostoj vagónu vymáhali po oněch aktérech. To se tehdy hrubě nevyplatilo, já nevím, co by dělali dnes, ale jako dekontaminace po sexu, Ježíš Maria.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Fresh Radio.
4: Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

jasně, ani drum and bass nesmí chybět tady u nás na Fresh Radio. Tohle to byly Loot a Big City Life. Je to neuvěřitelné, ale zhruba před hodinou jsme se bavili o hranečníku o parkovišti P+R a já si toho nevšim a Honzík nám k tomu napsal ceny. Tak parkuje se na tom parkovišti 10 korun za hodinu, ale maximálně 60 korun za den. A když pípneš kreditku, se kterou si cestoval po Ostravě anebo o disku s měsíčníkem, s peněženkou, tak jenom 10 korun za den. Honzíku, díky moc za upřesnění.

0: Dneska JJ bez JJ je tady na Fresh Radio. Zdraví vás Marek Urbanec. No a mám pro vás pozvánku. Vlastně pro vás všechny, kteří posloucháte třeba jenom ráno a dopoledne, můžete si to zkusit naladit, to naše rádio, i odpoledne. A víte proč? Protože tam jsou úplně dva největší úchylové z celého rádia, úplně největší blázni. Samozřejmě jsem to já a kolegyně Michaela. No a kdybyste nevěděli, o co jde, tak tady máte třeba nějakou bestovku.
1: Best of Fresh.
0: Vzpomínáš si včera, když jsme se tady bavili o těch hoaxech a o těch nepravdivých zprávách a dalších věcech, jak jsem tam vytáhnul jednu zprávu, která je úplně nesmyslná?
2: Jo, včera nám taky potom poslali posluchači ještě nějakou takovou podobnou.
0: Ono to pokračuje, tenhle ten trend, a dneska, dobře poslouchej, jo. Hantavirus si nevybírá. Nakazit se podle něj můžete i ve staré garáži v Česku. Jak tomu asi nemám co říct, ale mi se tady k tomu líbí ty komentáře. Zdeňka napsala, ještě že nemám garáž. A potom Václav tady napsal, já mám, ale nebudu do ní pro jistotu chodit.
2: A co budou dělat ti, co tam mají různé garážovky ukryté?
0: Já nevím.
2: To je prekérka zase.
1: Best of Fresh.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava. Doprava.
1: Pravé poledne je tady, dobrou chuť, pokud právě obědváte, mrk se podíváme společně opět na dopravu. Zakruta.cz, to je to, odkud čerpeme dopravu, a tady je napsáno, v této lokalitě nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Tím myslím Moravskoslezský kraj. Ovšem, tady vidím na švestkách na Facebooku, Kristian napsal, Lhotka u Ostravy měří se z Hošťálkovic směrem na Ostravu a je to u Bystra, údajně je to u té odbočky, jak se jede na golf, jo, tak opatrně a nohu z plynu.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Siesta. Siesta. Siesta.

0: 12 hodin a 9 minut, pravé poledne je za námi, ještě jednou teda dobrou chuť, pokud právě obědváte a taky se divíte, že opět a stále ještě za mikrofonem Marek Urbanec. Roman se omlouvá, jel pro svého prcka do školky, tak dorazí snad do půl hodinky, tak já to tady nějak jako trošku jakože pohlídám, no snad to zvládneme, pojďme na další muziku.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Posloucháš Fresh Radio!

0: Levin Lavidaloka, výborná věc od Rickyho Martina, taky už tahle ta skladba něco pamatuje. No a já bych si odskočil z naší krásné Ostravy třeba do Pekingu, jo, protože tam Američané byli se svým prezidentem na návštěvě s Donaldem Trumpem. No a teď si představte, dostali tam spoustu dárečků a já nevím co všechno. No a když se vrátili zpátky na letiště, jakože budou odlítat, tak oni všechny ty dárečky museli vyhodit. Já to chápu, že měli třeba jednorázové telefony kvůli nějakým, já nevím, odposlechům, nebo aby je nějak nenapíchli, ale pane bože, proč ty dárky? To už je nějaká nemoc, nebo to je nějaké psycho, nebo co? Co si myslíte vy? Mě by to fakt jako strašně zajímalo, protože já nevěřím, že to mají i v protokolu, ale prostě dostanete nějaké ty dárky, nějaké, já nevím, kytky, všechno. Museli úplně všechno vyhodit, než nastoupí do toho letadla Air Force One. Jsem z toho poněkud zmatený.
1: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Sport.
1: Tak, máme tady pravidelné okénko zápasnické na Fresh Radio. No a byl to skvělý úspěch našich zápasníků. Mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase v Kladně přinesl obrovskou konkurenci. Na Žíněnkách se představilo 260 borců ze 32 oddílů a 6 zemí. A naši regionální zástupci v této mezinárodní elitě doslova zazářili. Třinecký zápas slaví zlato díky Viktoru Mazgajovi a stříbro přidal Vítězslav Křižánek. Naprostou senzací ale skončilo tažení borců ze Sokola Moravská Ostrava. Zlato vybojovali Patrik Lagron, Michail Bačkalo a Roman Mošinský. Stříbrný stupínek obsadil Jakub Hladký a bronz domů veze Adam Novobilský. V obrovské mezinárodní konkurenci tak tým Sokola Moravská Ostrava vybojoval fantasticky celkové druhé místo v hodnocení družstev. No a skvělý zápas uvidíme i doma v Ostravě. Nenechte si ujít mezinárodní turnaj Ostravský Heitzmann, který propukne už 6. června v Ostravar aréně. Přijďte fandit našim borcům na domácí půdě. Bude to stát za to.
0: Fresh Sport. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: No tak si to představte, že jdete nakupovat do supermarketu, pěkně si ten vozík naplníte až po okraj, přijdete k pokladně, namarkujete si jenom jedny kvasnice a utečete. Nejde, že ne? No, tady u nás určitě ne, ale stalo se to v Dánsku, kde prostě úplně tohle to přesně naplnili ten vozík až po okraj, zaplatili jenom kvasnice, utekli. No a naštěstí si toho všimla jedna nakupující, tak to natočila celé na kameru, no pak to napráskala, chytli je policajti a co zjistili, co myslíte, že to jsou recidivisté, tak šup zpátky do loku.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativní

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: myslím, že afrohausík může být i takhle lehce po obědě, pokud už tedy máte oběd za sebou. Máme 13. hodinu, siesta, pondělí, taky já, Roman Pastorek, a začínáme jako tradičně na našich cestách.
1: Zprávy. Fresh zprávy.
0: Tak a začneme na cestách tak, že si tady pustím ten správný podkres dopravy, což je někdy trošku složitější, ale myslím si, že to rychle.
1: Rychlá rota. Rychlá rota. Marek a Mika.
2: Doprava. Doprava.
0: Tak, máme to za sebou a dobré je taky to, že v rámci aktuálních informací na cestách žádné komplikace, nemáme ani dopravní nehody, ani žádné další omezení, tak kdyby náhodou jste o něčem věděli vy a potřebovali byste to sdělit ostatním, budeme rádi, když napíšete 77337136. No a už za chvilku třeba David Guetta anebo Madonna. I feel so free.
1: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože letos Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Siesta.

0: Tady je Siesta na Freši, dnes je opět pro náš národní tým hrací den na mistrovství světa v hokeji. My se musíme hlavně teď snažit vytěsnit myšlenky na ten neúplně povedený, spíš teda hodně nepovedený zápas se Slovinskem, protože dnes to bude jeden z těch favorizovaných soupeřů, a to konkrétně Švédsko. Začíná se ve 2020. V rámci aktuálních informací, které máme z národního týmu, se zatím vrátí Matěj Bliml do elitní formace. Zase pro změnu na ledě chyběl obránce Michal Kempný, zatím dostal volno ze zdravotních důvodů, ale není vyloučeno, že večer bude hrát, to se pak ještě uvidí. No a vedle Filipa Hronka v tom prvním obraném páru se na tréninku objevoval Libor Hájek. Tak jsme velmi zvědaví, nevím ani, jestli se ptát na ty tipy, teď je to takové ošemetné, že kdybychom typovali Československo, asi bychom netypovali 2-3 po prodloužení, tak s tím Švédskem budeme opatrní, no ale o to víc budeme večer fandit. Těším se moc.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Kdo by řekl, že tenhle skvělý track má na svědomí právě Madonna, I Feel So Free, naprosto geniální u nás na Freshi ve siestě. Mám tady pozvánku pro ty, kteří hrají rádi hry, protože to souvisí s naším živým vysíláním. Bude to 6. června, kdy budeme živě vysílat z radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz z té budovy bývalé spořitelny vedle České národní banky naproti Elektry. A současně v ten den bude vrcholit taky projekt Tajemná místa, což je pátrací hra, a kdybyste chtěli se zapojit, tak stále máte čas, protože tahle geolokační hra vás zavede na místa z dávné i nedávné historie Moravské Ostravy a Přívozu. Úplně ideálním zdrojem, kde můžete zjistit pravidla a zadání úkolů, je portál městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a tam se prostě mrknete na to, jaké jsou pravidla, co všechno musíte udělat, protože když ty úkoly, které máte splnit do toho 6. splníte, tak pak ještě 6. dostanete zadání pro poslední dva úkoly, a myslím, že se při plnění těchto zajímavých zadání dozvíte taky spoustu zajímavostí právě o Ostravě a různých místech. Tak mrkněte na to, Tajemná místa, hezká hra a spojená taky s 6. červnového odpoledne živým vysíláním z radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Tak se těšíme a všem badatelům a hráčům přejeme hodně zábavy u téhle hry.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
11: Letní rande stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Siesta. Siesta.

0: Redigan a Strong u nás na Freshi. Říká se, že tahle doba je hodně uspěchaná, že neumíme odpočívat a meditovat. V Japonsku na tom jeden pán založil velmi zvláštní biznis. Nabízí meditace. To by nebylo tak zvláštní, ale v jedné z tokijských uliček otevřel podnik, kde je meditace na rozhraní života a smrti. Co to znamená? Znamená to, že když u něj budete chtít strávit relaxační půl hodinu, tak vás zavře do skutečné rakve. Nevím, jak to na člověka působí, musí to být hodně zvláštní pocit, ale je to na tom založeno, takže když si chce někdo opravdu hodně zrekapitulovat celý svůj život, přemýšlet o tom, jak žije, tak má k tomu prostě ideální prostor. Je pravda, že ty rakve mají prosklené okýnko, protože tam většinou je potom vidět na tvář zesnulého, ale když je někdo hodně odvážný, tak pán nabízí taky relaxaci v úplné tmě v té rakvi. Je to teda na půl hodiny i bez toho okýnka, no nevím, jestli bych do toho úplně šel.
1: Každý krok může pomoci.
2: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
1: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Tady je Fresh a Siesta, po 14. vás čeká naše rychlá rota s Markem a Mikaelou. Já vás ještě pozvu na akci, která bude ve středu 25. od 13 hodin v multifunkční aule Gong. Je to akce, která je zaměřená na moderní a architektonickou budoucnost Ostravy. Budou tam velmi zajímavá jména, ať už to bude architekt Josef Pleskot nebo spousta dalších hostů. Důležité je, že se můžete registrovat. Já jsem to prověřoval stále na www.vítkovice.cz. Můžete svoje místo rezervovat. Akce je zdarma a začíná ve středu o 13 hodin v multifunkční aule Gong. Pokud vás zajímá, jak bude Ostrava vypadat za pár let nebo desítky let, tak byste určitě neměli chybět. Tak hezké odpoledne.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Doprava. Mou milou povinností je vám oznámit, že aktuálně nejsou nahlášeny žádné dopravní nehody. Já mám radost, když přijdu do rádia a mohu to takhle rovnou zahlásit. Pozor si dávejte jenom Velhodce u Ostravy, měří z Hošťálkovic u Bystra. No tak to je krásná práce. Hezké poledne.
2: Doprava.
0: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
10: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Ano, ano, slyšíte správně. To je můj ladný hlásek. Hlásek Mikaely.
1: Hlásky jedné plavovlásky.
0: Lásky? Takže dneska se budu bavit o láskách.
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že
0: a
1: se
0: o vláskách?
1: V láskách můžeme, ale hlavně se musíme pobavit o tom, co jsme vyváděli o víkendu, protože až já začnu, tak mě nebudeš chtít zastavit.
0: Mm-hmm. Já se obávám, jestli to vůbec naše posluchače ještě pořád baví, ale určitě jo.
1: Tak když ne, no tak doporučujeme vypnout si zvukovou stopu, nechat jenom muziku a ty blbé keci si vypněte, no. Jde to? Nejde to? Já nevím.

0: Ano, ano, teď už je opravdu ten správný čas. 14.10, pondělí 18. května a tady je Michaela a Marek. Krásné hezké, odpoledne.
1: Hezké odpoledne ode mě, dlouho jste mě neslyšeli, pokud už jste na mě naštvaný, že mě pořád slyšíte, nebojte, zase mě neuslyšíte až zítra třeba.
0: Tak jako Marečku, já si myslím, že tvůj hlásek se nemůže nikomu zprotivit. Já bych tomu opravdu nevěřila.
1: Dobrý, tak ještě štěstí, že jsme ve svém vysílání, že to neříkám v jiném vysílání, abychom náhodou někoho neurazili. V téhleté hodince si samozřejmě dáme nějakou soutěž. Myslím, že
0: rozhodně.
1: Budeme hledat opět prvního z pěti lidí, který postoupí do finále pátečního slosování. Schválně ještě neříkám o co. A určitě si rozebereme víkend, protože já mám tak špinavé auto, že už není snad ani bílé. A musel jsem dát oblek, jsem si musel dát po jedné akci do čistírny. Jo? Tak zůstaňte s námi a myslím si, že se dneska dozvíte takové věci, že jste ještě neslyšeli nikdy.
2: Fresh Radio!

0: level Z the middle. Marečku, ano. Tak prosím tě, jaký jsi teda měl ten víkend, prozradíš nám to
1: takže
0: všechno?
1: Takže mám začít já. Dobře, já teda začnu. Hele, první svatba, úplně jako Slavičín, na kopci větrná hůrka, úplně stodola, čerstvě posekaná tráva, zima jak svině, s prominutím. A teď si představ těch 8-9 stupňů, jo, všichni prostě úplně totálně v kose, tak jsme to tam postavili, ten zvuk, všechno. A teď si představ, oni se tam jakože nastřádali, přišla ta oddávající s tou svou pomocnicí, oddávající měla nádherně zelené šaty, úplně tak jakože ještě světlenkavější zelená, než je hrášek. Teď se tam postavila na tu louku čerstvě posečenou, no a zhruba po 10 minutách byla zelená, jak to její ošacení. No hej, zmrzli jsme úplně všichni, úplně totálně masakrálně. A musím říct, naprosto skvělý raut, úplně fakt jako super. A ještě bych jako dodal, měli tam takové ty to topení, víš, takové, víš, v testodole.
0: Ano,
1: v testodole,
0: aha,
1: tam přijít nějaký borec z od hasičů, tak to kompletně asi myslím, že zavře a všichni zčernají. No ale udělalo se to velice perfektně, svatba měla být do 3 hodin do rána, jenomže borec zprávce odjel o 10:30, no a ve 12 hodin došly všechny 3 bomby. Jo, takže myslím, že jsme tam vyzmrzali úplně všichni, ale jinak pařba byla výborná, stalo to za to.
0: Počkej, za mě, jako na mě v hlavě vyskočila důležitá otázka, jestli když došly ty plynové bomby, jestli došel i bar. Protože v momentě, kdy tě je zima, tak toho víc vypiješ, což pro tu svatbu nemusí být úplně špatně.
1: No, já myslím, že už byl ten bar i taky polovypitý, protože on byl v tom venkovním takovém, sice byl tam stan, ale fučilo tam z každé strany, to prostě nešlo. Ale vypili asi všechno, na co přišli, kromě piva, protože v té kose to pivo prostě nechceš pít.
0: To ne, jedině, že by se ohříval, to tak dělá můj táta v mikrovlnce.
1: No, ale tak jako to byla ta moje první svatba, proto jsem byl s tím oblekem v čistírně a proto musím ještě s autem na myčku.
0: Jej, Danánku.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
3: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
10: Oslavit výročí svatby stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak, dlouho jsme se neslyšeli, dámy a přátelé, a dlouho jsme nesoutěžili, už celé dva dny.
2: No jasně, no celé dva dny vlastně v pátek, když se to tak vezme, už je i to velké finále, to je takový velký den.
1: No máš sobotu neděli.
2: Až potom sobotu neděli a my hrajeme opět a znovu. Tentokrát to bude do Men's Vision Barber, představ si to, takže
1: 2000 korun na nějaký čupr střih, především pro pány, a samozřejmě můžete vyhrát i vy, dámy, a můžete tam toho svého chlopa poslat.
2: Ano, protože je jaro, je léto a je třeba jako trošku o sebe víc pečovat než té zimě. Víš? No, zimě si zabalený, čepice, rukavice.
1: S tím jarem úplně nesouhlasím, ty teploty nejsou úplně takové jako to. Dobrý, jdeme na otázku.
2: Zákeřná je, opět.
1: Ano.
2: Já se vás ptám, je pravda nebo lež, že Marek má oblek v čistírně?
1: WhatsApp 773 37 136.
0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Vyhrávej skvělé ceny! Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Michaelo,
2: co
1: to držím v té ruce?
2: Já vidím žlutý lísteček, na něm je datum, příjem výdej je 20. Počet kusů 2, 600 a pak je tam čistírna.
1: Rychlo čistírna. Jak jste mohli někdo napsat, že je to lež?
2: No mohli, bylo jich docela dost.
1: Je to pravda.
2: Bylo jich dost?
1: Jo, to poslouchej. Je pravda. Dokonce těch lží bylo víc než těch pravd.
2: Poslouchej.
3: Zdarec, je to lež? Nazdar.
2: No, nazdar. Asi takhle bych to řekla. Počkej, pak tady byl další.
4: Oj, je to lež.
2: Tak já jako nevím, oni dneska poslouchají bruchem a ne uchem asi.
1: Ano, měl jsem to na jazyku, úplně to samé.
2: Jo, je tady toho víc prostě, že byla lež a blablabla. No, ale je tady taky, že to byla pravda a víš, kdo to vyhrál?
1: Ne.
2: Ti to řeknu. Simča. Simča, konzervuje číslo 878, poslouchej.
1: Jako známý nebo co?
2: Já nevím, asi ne, ale tak jako žena.
1: Aha. Vy.
5: Zdravím, je to pravda.
2: Vidíš to? Ona chce určitě dělat ten její chlap je krásný.
1: Pondělí
2: třeba.
1: A hned žena. No to je
2: úžasné.
1: To je pěkné.
2: Holky, tak se mi to líbí. Jo? Gratulujeme do postupu.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální

0: plné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
4: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Dopravní nehody, to vypadá, že se Ostravě zatím úspěšně vyhýbají, což je skvělá zpráva. Pozor, ale v Řesina už školy zastavují skoro každé auto, tak nohu z plynu, zkazuje Sára. Další máme Konečná Výškovice, směr Stará Bělá, tam taktéž staví na Mátkově. Tak pozor, pozor, jako na ty pokuty, to taky není dobré.
1: Doprava.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: And the only prescription is more cowbell.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
10: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
2: Kontaktujte pulari.cz.
11: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Ne, ne, nedělej to. Nedělej to.
1: A ty si věděl, že to udělám.
0: Ale jistě, že jo.
1: Další hodinka, další dobrá muzika.
0: Chytne mi Jaroušek pod krkem a roztrhá mi jako hada.
1: No, to by se mohlo stát.
0: No, vidíš, tak to nedělej.
1: Mě jinak agresivní, strašně. Další hodinka, další dobrá muzika. Marek a Mikaela, Rychlá rota a taky Lukas Estradáky smím.
0: A ty nám prozradíš, co si dělala o víkendu, anebo budeš mlčet zarytě?
1: No, já,
0: jako ryba.
1: Já se velmi ráda podělím o své zážitky z víkendu.
0: Tak pojď mi ho.
1: Já jsem tady v pátek vlastně byla.
0: Ano.
1: Ne celou dobu, ale byla.
0: Byla.
1: A odcházela jsem velmi zmalovaná.
0: Ano.
1: Bylo to super, protože my jsme měli gala večer řemeslného akcelerátoru, takzvaného. Bylo tam 16 krásných projektů, například točí pralinky. Takovéhle pralinky, Marečku, takové, jaké my máme v Ostravě, takové nejedli ještě nikde skoro snad.
0: Věř mi, že pokud tam ještě jsou, tak kousek od Elektry je taková pralinkárna, že si ještě neviděla.
1: Ne, ty domácí jejich, ty jsou topovky. Potom jsme tam měli například Hagli Magli, krásnou keramiku.
0: Český.
1: To jsou názvy těch našich krásných projektů.
0: Aha.
1: Nebo obuvníka, memorandum shoes, který šije boty, právě Pavlínku s body paintingem. Takže krásný večer.
0: Co je Hagli Magli?
1: Hagli Magli je název keramiky ostravské.
0: Keramika, dobře.
1: Takže hrníček, kávička, víš, nádhera, jeden jsem dostala, byla to krása.
0: Super.
1: No, takže 16 krásných projektů, tam jsme to zakončili, oni se představili Ostravě, co všechno dokázali vytvořit za tu krátkou dobu a rozjet tady ten biznis trošku. A potom jsme vlastně jako šli na pivo a skončili ve Fabriku nakonec. Tady na chviličku hodit kopítkem, jak se takzvaně říká. No a pak jsem měla domů taxíkem, že jinak to nejde do Kyjovic, tam už potom nic nejede. No a...
0: To se splácla přes kapsu.
1: No tak je, mohlo to být horší, než to bylo. Ale levné to taky nebylo. Čímž možná tady takovou výzvu, vyzývám naše posluchače, že hledám osobního taxikáře.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Marečku, viděl jsi to?
1: Koho co?
0: Že diamant je nejlepší přítel ženy.
1: To je pravda, no. To byl dokonce i film s James Bondem Diamanty jsou věčné.
0: Tak já jsem pár takových diamantů o víkendu ještě viděla.
1: Fakt?
0: Já jsem totiž v sobotu odjela do Brna, tam byla velká výstava minerálů a šutrů, kamínků. Byla jsem tam pomoc kamarádce, která tam vystavovala a tam teda jich bylo. Měli tam právě i diamanty, i safíry.
1: A opracované, koukala, neopracované?
0: I. Mohl se spodívat a jako totiž zrak přecházel. Jako, víš co, jako je to pravda. Já to můžu potvrdit, že to jako bylo hezké. Pokoukala jsem se. Kdyby se tomu odečetlo pár nul, já jsem se kochala. A já jsem říkala tomu pánovi, který mi zrovna říkal tu jednu částku za takový růžový safír, nebo co to bylo, jsem se ptala. Jenom tak. Já jsem tam přišla k tomu stánku a říkám, já se jenom dívám. Já jsem vůbec nedoufala, že by, já jsem doufala naopak, že mě nikdo neosloví, že si chci něco jako koupit. Jo. Takže jsem to tak jenom prohlížela a říkala jsem mu, děkuji, já odcházím pokochaná. To bylo všechno.
1: Ale já bych od tebe čekal, že vytáhneš z zadní kapsy své jistě růžové sukně pět míčů a koupíš si nějaký kamínek.
0: Pět míčů bych našla, ale tenisových možná.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
12: Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota! Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Pačamama na Fresh Radio 103,6 106,5 886 FM, tam všude nás posloucháte, nemusím zmiňovat, že taky apka, co ještě Marečku máme?
1: Já nevím.
0: DAB Plus přece, www stránky naše freshradio.cz.
1: Já jenom uvažuju, proč tvojí mamě říkáš Pačamama.
0: No, ty tak neříkáš, ty moderní, víš,
1: jo, dobře,
0: abych nebyla takový boomer.
1: Jasně.
0: Já jsem včera odjížděla z Brna, bylo okolo 6 a tam bylo normálně azuro, svítilo sluníčko. My jsme přijeli asi 20 minut od Brna a takovej slejvák, ale takové počasí úplně jiné, já nevím, co to tady bylo za mrak nad Ostravou. Já jsem se dozvěděla ale jednu věc, že zítra jede do Brna Honza Pernický a tady se začíná dělat hezky.
1: No, to je dobře. On totiž vždycky, jak vypadne z Ostravy, tak se udělá hezčí počasí.
0: Že ten mrak vzal sebou asi.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Baby.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Nemusím nic, co děláš, co
1: ale
0: do mě
1: budeš
0: děláš?
1: Teďka ještě muset. Co teďka chceš? Musíme ještě vysílat, můj milý zlatý. A musíme také našim posluchačům říct, že už příští týden se bude konat Brutár.
0: Brutár 2026, to je móda, design a umění v Ostravě. Ostrava se stane centrem kreativity. V unikátním prostoru dolu Michal se uskuteční třetí ročník akce Brutár.
1: Mm-hmm. A hlavní organizátorka Denisa nám zítra přijde o tom povědět taky trošku víc do našeho vysílání, takže budeme mít s ní rozhovor. Mm-hmm. A já vám můžu říct, že ty lístky, počet lístků je velmi omezený, kapacita už je téměř naplněná. Není vyprodána, to nevím, mm-hmm. ale vím, že se blíží k vyprodání minimálně. Takže kdo chce lístky na Brutár, tak si honem rychle pospěšte. A jinak je to 29. příští týden, takže příští pátek.
0: Ano, cílem téhleté akce je podpora lokálních tvůrců a vytvoření prostoru, kde mohou představit svou tvorbu.
1: Mm-hmm. Ano, ano.
0: To bude masakr.
1: My tady máme prostě samé úžasné akce na podporu nás, lokálních kreativců v Ostravě, což je úžasné, že se to dělá.
0: Tak je to v pořádku.
1: Je to v pořádku.
0: Kazeň musí být.
1: Přesně tak.
0: To je to hlavní.
1: Jak řekl Marek, tak to je.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: za malou chviličku zase nás vymění tady naši dva fešáci, Radek a Jirka, protože bude sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši a dneska mají speciálního hosta, kterém říkali, že bude potřebovat pro něho, kdyby bylo dobré, kdyby jeho den trval přes 30 hodin.
0: Protože on krom toho, že se zabývá řecko-římskými zápasy s dětmi, věnuje se dětem, tak také má projekt na jednom ostrově a tam se zabývá jako investičními těmi domy a tak dále. A jmenuje se Karel Vavrička.
1: Takže?
0: No, takže to si poslechněte, jako, protože
1: to je
0: člověk, který jako by potřeboval, ne, 48 hodin, či kolik si to říkal.
1: Já jsem řekl 30.
0: Tak 30, já bych mu ještě přidala. Tak, to si musíme poslechnout prostě.
2: Fresh Radio.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Doprava.
1: Dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici Mariánsko-Horská, tam jsou dvě havarovaná vozidla, je to vlastně kousek od Kruháče, prosím, dávejte si tam pozor, jinak to vypadá v Ostravě dobře. Krom toho, že jsme dneska taky zmiňovali, že se měří. Máro?
2: Mějte se fajn, zítra po 14. hodině, ahoj.
1: To bylo velmi rychle, čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května. Na tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
12: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
13: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude!

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes dorazil k nám do studia člověk, u kterého jsme si říkali s Jirkou, že jeho den by možná potřeboval, nevím, tak 30 hodin.
2: Vede firmu, trénuje malé zápasníky v řecko-římském zápase, pracuje s dětmi a do toho řeší projekt na ostrově Roatán, kde vznikají domy pro lidi, kteří chtějí investovat a žít tak trochu jinak.
1: Karel Vavřička je hostem pořadu Sejdeme se na Freši. Karle, vítej, ahoj.
3: Ahoj.
2: Dobrý den.
1: Když to člověk poslouchá, tak první otázka zní jednoduše. Ty vůbec někdy sedíš a nic neděláš jako teď?
3: Ano, snažím se někdy sedět a nic nedělat, ale moc dlouho mi to nevydrží. Minimálně o toho vždycky přemýšlím, u toho sezení.
2: No, spousta lidí si představí podnikatele jako člověka v košili, v kanceláři a neustále na telefonu, jenomže ta realita asi bývá dost často jiná, ale o tom se dneska budeme bavit. Tak když se řekne váš běžný den, co přijde dřív? Telefon v ruce, řešení firmy, dětí na tréninku, jak to vypadá?
3: Ono to všechno jde prostě per partes, jakmile se ráno zapne telefon, naskáčou tam zprávy, ať to je od různých rodičů dětí, nebo z Roatánu, co jsme nestihli jako večer, poněvadž tam je časový posun. A prostě řešíme to, co je urgentní, jednu věc za druhou, plus samozřejmě do toho se snažíme zamotat všechny plánované věci, které máme v kalendáři.
1: My připomínáme, že ty jsi úspěšný spolumajitel firmy Garantrans. Ať posluchači ví, co to je Garantrans.
3: Garantrans je ryze česká společnost, kterou jsme založili s partnery zhruba před 28 lety, v roce 1998, jako spediční společnost, z které se vyvinula časem i dopravní společnost, kde jsme si pořídili vlastní dopravní prostředky pro nadrozměrné náklady. Zabývá se celníma službama, námořní dopravou a kamionovým zasilatelstvím.
2: Takže tam je možná ta spojitost námořní doprava a exotický karibský ostrov Roatán?
3: Možná ano, spíš vždycky mě bavilo strašně cestovat a ta doprava těch nadrozměrných projektů vždycky byla spojena i s cestováním po Evropě někdy i dále. A nikdy mi nedělalo problém prostě podnikat i s různými národnostmi. Měli jsme i společnou firmu s Holanďany, kde byly vlastně celé národy jako z Evropy v podstatě integrovány. Takže beru to jako takovou přirozenou věc. Jako.
1: My rádi zveme tak zajímavé lidi jako si ty, protože to není jenom o tom jednom biznisu, ale o těch několika věcech, které děláš. Ale přece jenom muselo tě nějak změnit podnikání, protože člověk bývá jiný ve 20 a člověk bývá jiný v 50. Je to u tebe nějak zásadní změna, anebo jsi zůstal pořád stejný jako ten mladý snílek?
3: Já doufám, že jsem zůstal stále stejný mladý snílek, protože sny je třeba mít a hlavně mít taková ta pevná přání, které se vždycky splní, když člověk si jde za svým cílem. Nicméně samozřejmě dobou trošku člověk zestárne a trošku té práci trošku to změní, hlavně v tom, když musí své kolegy v práci do něčeho malinko popostrčit a trošku jako i tu práci někomu zorganizovat. Není to o tom jenom, že člověk umí pracovat sám, ale musí jakoby strhnout i ty své kolegy k tomu.
2: Karle, vy vypadáte jako člověk, kterého to nesmírně baví, který žije tím, co dělá, žije svojí prací. No ale jsou někdy chvíle, kdy si říkáte, já bych to chtěl někdy aspoň na chvíli všechno vypnout.
3: Ano, ty chvíle jsou a minimálně jednou týdně, kdy si dopřávám své duševní lázně a navštívím svého učitele, který mě učí hrát na akordeon už asi 25 let a na hodinu musím vypnout telefon a věnovat se prostě jenom notám a hudbě a vždycky si říkám, jak ten učitel je v pohodě, že jenom prostě celý den hraje a zabývá se muzikou, tak bych to strašně rád dělal, ale sotva zapnu telefon znova, tak prostě se mi vrátí ten můj starý svět a jedu dál.
1: Není lepší být zaměstnancem, když to tak jako posloucháme s Jirkou a nechat se řídit někým jiným?
3: Nejednou za bezesných nocí jsem se k tomuto tématu vracel, kdy samozřejmě jsem začínal jako zaměstnanec, ale právě firmu jsme si pořídili proto, že jsme již nechtěli být zaměstnanci, že jsme cítili se okleštění a chtěli jsme jít vlastní cestou.
1: Karle, dnešní doba je rychlá. Máš pocit, že podnikatel dnes musí umět 10 profesí najednou?
3: Já bych jich ještě přidal. Já bych jich ještě upřímně přidal. Takže 10 minimálně.
2: A jsou dneska chvíle nebo věci, které se stále musíte učit?
3: Ano, stále se učíme, zdokonalujeme. člověk v našem věku už by se měl ale uvědomit, do čeho se pustit a do čeho ne, protože svět digitálních technologií je opravdu svět mladších, kterým to jde daleko lépe, takže spíš se snažit vyniknout v tom, co nám vždycky šlo a kde se ještě můžeme posunout a nesnažit se jako být dobrý tam, kde to už prostě vzhledem k věku nezvládneme.
2: A baví vás to učení nových věcí, nebo už je to taková jako nudná povinnost, která prostě k tomu podnikání patří, ale musí se dělat?
3: Já si mohu dopřát ten luxus, že už si ty věci, které, kde se chci zdokonalovat, mohu vyselektovat a vybrat, takže se opravdu snažím posunovat tam, kde mě to jde, nebo cítím, že mě to baví, což jsou cizí řeči a hudba, plus samozřejmě věci spojené se svým podnikáním.
1: A o tom se budeme bavit i za chvíli. Karel Vavřička je naším hostem. Teď už to nebude o firmě Garantrans, ale třeba o tom, že aby toho nebylo málo, tak ještě trénuje malé zápasníky. Za chvíli pokračujeme.
0: Sejdeme se na Freši. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Karel Vavřička, hostem dnešního Sejdeme se na Freši. No a co možná nevíte, je, že Karel trénuje malé zápasníky v řecko-římském zápase. No a to je dnes možná větší disciplína, než řídit firmu. Co, Karle?
2: Tak je to samozřejmě obrovská výzva. Nikdy člověk v podstatě si ani nepomyslel na to, že by byl trenérem, poněvadž nám vyhovovalo radši být trénování a bavit se tím, že docházíme někdy do klubu zápasu, kde jsem strávil své mládí se skvělými kamarády. Bohužel v 90. letech se náš klub rozpadnul vlivem toho, že prostě trenéři se rozprchli, byla i nějaká jiná doba, každý se musel věnovat své obživě a my jsme se scházeli staří kamarádi a pořád jsme láteřili nad tím, proč to nepokračuje, proč se nemůžeme sejít aspoň si zahrát fotbálek. A plánovali jsme, že znovu založíme ten klub a znovu ho obnovíme. Nicméně nikdo neudělal ten první krok. A já jsem prostě byl asi ten, který řekl, tak já to zkusím, zahájím to a oni se kluci přidají a pomůžou. Ale ono to zahájení je někdy před 14 lety, kluci se zapojili, pomohli, pomáhají, převzali spoustu věcí, ale pořád to nebylo o tom, že bych za 2 roky jim to předal a řekl, chlapci, pokračujte.
1: Takže vůdčí podnikatelská osobnost se ve vás projevila a pokračuje to do dneška?
2: Dá se říci, nevím, jestli vůdčí, ale pořád se snažím kluky strhnout, aby prostě v tom pokračovali a je fakt, že mám kolem sebe skvělé lidi, kteří to jako tlačí se mnou.
1: Co vás na tom dneska nejvíc drží? Přece jenom jako práce s dětma je náročná a musí dát zabrat.
2: Práce s dětma je prostě, to je dar. Ty děti vám to vrací. Vy vidíte, jak s váma rostou, jak v podstatě ze svěřenců, kteří přišli a neuměli a nevěděli, která je levá ruka. Dneska jsou reprezentanti v mužské kategorii, jsou z nich chlapi, jde z nich strach a to je něco, co opravdu vás nabíjí tím, že kolikrát vidíte, že jste je sebrali z ulice a dneska jsou to úspěšní sportovci.
3: Co děti nejvíc potřebují? Je to disciplína, motivace nebo spíš někoho, ke komu vzhlíží, třeba k tobě?
2: Je to kombinace všech těchto vlastností, jak říkáš. Určitě oni k tomu trenéru vzhlížejí jinak než k rodičovi. K rodičovi si dovolí spoustu věcí a my jako trenéři na ně býváme kolikrát daleko přísnější, ale rodiče nám za to děkují. Jako, jo? Jsou rádi, že jim dáváme disciplínu i takový ten duch fair play.
3: My bychom měli představit ten klub, protože on sídlí v Ostravě. Je to klub řecko-římského zápasu jenom, anebo tam máte i jiný zápas?
2: A priori je to řecko-římský zápas, nicméně dneska už je to tak, že i holky se tlačí do tady toho sportu a pro holky je to volný styl, takže přidruženě tam máme i děvčata, které učíme i volný styl, ale majorita pořád je kluci a řecko-římský zápas.
3: A jak se jmenuje?
2: Je to TJ Sokol Moravská Ostrava Římská 2.
1: Římská 2, to se tak jako hodí k tomu sportu. To jste si vybrali skvělou adresu.
2: Jakože k řecko-římskému zápasu tak. Římská 2.
1: Řekněte mi, dá se něco ze sportu přenést a uplatnit v podnikání a naopak?
2: Určitě. Houževnatost, vytrvalost. A snažím se i o fair play. Nevždy se mi to vrací, ale prostě mě to provází v životě a nechci na tom nic změnit.
3: A zase obráceně, ty zkušenosti s firmy, už jsme si řekli v minulém stupu, že 28 let řídíš velkou firmu, Garantrans, a dá se některá ta zkušenost přenést do trénování s dětmi?
2: Do trénování s dětmi úplně ne, je to trošku něco jiného, tam člověk musí být trošku jiná osoba než v práci.
1: Máte nějaký moment, kdy jste si řekl, kvůli tomuhle to dělám, tohle je přesně ten moment, který mi za to stojí a proč v tom budu pokračovat?
2: Jsou to hlavně ty momenty, když vidíte, že z těch kluků opravdu vyrostou správní chlapi.
3: Já jsem dneska z rodou okolností měl tu čest některé ty svěřence vidět, jsou tam i slečny, velmi šikovné 11-leté, které tam hážou s klukama. Vy máte i slušné úspěchy, že prý nemáte konkurenci v Česku, co se týká nějaké věkové kategorie?
2: To bych úplně takhle neřekl. Konkurence je vždycky, je tvrdá, ale zdaří se nám je porážet i soupeře. Takže po těch asi 14 letech, co jsme se pustili do znovu obnovy toho našeho dílu, dneska na naši dorostenci alias kadeti, dneska vyhrávají kadetskou ligu, seniori vyhráli předloni, loni jsme byli druzí, pořád se držíme na špici, patříme ke špičce, máme spoustu reprezentantů. Z našich kolegů trenérů, kteří mají víc času se věnovat tomu trénování, se už zapojili i do reprezentačního trénování a podobně.
1: Takže sport vás možná přeturčil nebo vám pomáhá k tomu, abyste byl úspěšný i v životě, i v podnikání. A to bude i téma toho našeho dalšího bloku, kdy se z tělocvičny přesuneme na exotický ostrov Roatán. Poslouchejte nás dál, posloucháte Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: like this. Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši, zdraví vás Jirka s Radkem a dneska máme zajímavého hosta Karel Vavřička. To není jenom majitel úspěšné firmy Garantrans, taky trenér řecko-římského zápasu a hlavně úspěšných dětí a nejenom jich, ale taky, aby toho nebylo málo, si vymyslel projekt na ostrově Roatán.
2: Co je to, nebo kde je Roatán? To je tak exotické, že asi málo kdo v Čechách o tom slyšel.
3: Ostrov Roatán se nachází v Karibském moři, patří k zemi Honduras ve Střední Americe. Je to pro nás opravdu exotická země, exotický ostrov a je to úžasné místo, já tomu říkám ráj na zemi.
1: Dobře, ráj na zemi, Roatán, tak já si tam zaletím na dovolenou, ale to asi není to gro, o čem se teď budeme bavit, protože vy jste si řekli, že tam něco vymyslíte, uděláte. Pojďme to popsat.
3: Já bych to jenom malinko upřesnil. My jsme byli přizváni k nějakému investičnímu projektu s kamarády, když jsme zainvestovali peníze. Nicméně z toho malinko sešlo a posunulo se to do té fáze, že nám zůstala poměrně velký kus země na ostrově Roatán, s kterým jsme si museli nějakým způsobem poradit. Takže jsme se pustili do podnikání jako ve stylu, že jsme malinko vyčistili džungli, udělali jsme z toho stavební pozemky a stavíme tam nádherné domy pro naše klienty.
2: Jaký to byl pocit, když jste se poprvé ocitli v takovémhle exotickém ráji? Je to opravdu taková ta exotika, kterou si Čech představí, když se řekne Karibik?
3: Je to přesně to, o čem si asi člověk sní, když si řekne slovo Karibik. Já jsem byl na Roatánu jako na druhém místě v Karibiku, takže pro mě to byla víceméně nová země. Byl to ráj, kde vás pomalí, naučí vás relaxovat a naučí vás neřešit nějaké starosti, které nejsou důležité.
1: No a teď, byla to láska na první pohled, anebo si tam jel s kalkulačkou a už si spočítal, jo, to by mohlo stát tolik, to by nám mohlo vydělat tolik jako správný businessman?
3: A už na začátku jste mi řekli, pánové, že jsem snílek, tak já s kalkulačkou nejezdím, já jezdím se svými sny, ale ten sen se narodil až tam, až jsem tam přistál a pár dnů jsem tam strávil. Takže nepočítal jsem nic, obchoduji srdcem, říkal jsem si, tady je to místo, kde by chtěl být, trávit čas a určitě tím natchnu i nějaké své klienty.
2: To znamená, vy jste přiletěl snít do Karibiku a někde na pláži uprostřed džungle nebo palem jste si vysnil, že tady jednou postavím domy.
3: Já jsem jako vždy všude, kde jsem na světě, zamířil nejprve do místní restaurace a tam jsem si chtěl zakouřit doutník, což se v těchto zemích jako dělá a mají tam výborné doutníky. A jako správný Evropan jsem se zeptal číšníka s obavama, může se tady kouřit? On se rozesmál takový široký bodrý úsměv a říká, my friend, you are in Caribbean, he can do everything. Naprosto mě odzbrojil tím, že prostě dělej si, co chceš, jsi v Karibiku, tady to je fuck free, jako jo. A to je prostě to, co my Evropané málo kde tady v Evropě zažijeme.
1: Všechno to máme svázáno nějakými pravidly a tak dále. Tam je to trošku volnější, ale přece jenom stavět domy v Karibiku, to vyžaduje zase nějakou dovednost, nějaké znalosti, možná i nějaké známé na tom místě, kde se stavělo. Jak to tam probíhá? Co jste řešili v té době nejvíc?
3: Samozřejmě všechno má svůj řád a spád. I v Karibiku mají své úřady, musíte mít environmentální studii, abyste mohl vůbec nějakým způsobem nakládat s jejich půdou. Musíte mít stavební povolení, parcelaci, musíte se domluvit s katastrálním úřadem. Všechno funguje jako všude jinde na světě. Jen mají k tomu místní lidé malinko vstřícnější přístup než třeba tady v Evropě.
2: A kdo kupuje? Jaká cílová skupina kupuje domy na Roatánu? Jsou to Češi?
3: To bude překvapení pro mnoho posluchačů. Jelikož je to nejblíže, řekněme, ke Spojeným státům, tak nejsilnější kupní síla jsou Američané. Myslel jsem si, že druhou budou Kanaďané, ale na tomto ostrově druhou nejsilnější kupní sílou jsou Češi, kteří opravdu si zamilovali tento ostrov, nakupují tam parcely, staví si nádherné domy a užívají si prostě super chvíle.
2: Což je překvapení, já bych řekl, že my Češi jsme opatrní, možná, že někde okolo, v nějakém jako blízkém rádiusu okolo Čech si můžeme pořídit investiční nemovitost, ale v Karibiku to je prostě jiná liga.
3: Taky jsem byl z toho překvapen, nicméně vývoj posledních let, kdy Češi opravdu se nebojí investovat po celém světě a cestují, opravdu je to masa lidí, kteří je to opravdu obrovská síla jako těch Čechů, kteří jsou po celém světě, takže logicky prostě docestovali i na Roatán a já říkám, kdo tam jednou přijede, ten už tam chce zůstat.
1: Dá se říct jednou větou, je tam něco těžkého na podnikání, co vám opravdu dělalo problém a s čím jste se museli zžít? Nebo všechno je tak sluncem zalité, jak jsi řekl s tím doutníkem?
3: Vše sluncem zalité není, jako na celém světě, nicméně není tam žádný obtíž, se kterým bychom si neporadili. Jo? To v Evropě bych jich našel daleko více.
2: Radku, takže my dotočíme a bukujeme letenky na Roatán.
1: Ano, a vypadá to tak, ještě ale musíme udělat jednu část rozhovoru a velice rádi, protože naším hostem zůstává Karel Vavřička.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši s Jirkou a Radkem a dneska také Karlem Vavřičkou. Bavili jsme se o tom, jaké to je žít, podnikat, existovat na ostrovu Roatán v karibském ráji. A mě by zajímalo, kdybych měl zájem si koupit nemovitost v Karibiku, tak na koho se mám obrátit, kam se mám podívat? Můžu někde vidět nabídku nemovitostí právě od vás na Roatanu?
2: Tak my samozřejmě máme své webové stránky, Facebook a všechny tady sociální sítě, čili lidé nás můžou najít na diamondrockresort.com. Nicméně ideální, když se s námi spojí a my je provedeme od A až do Z veškerými kroky a v podstatě jim urychlíme poznávání, to, co my jsme tam naznali za x let zkušeností, tak v tom jim strašně pomůžeme a urychlíme jim poznání.
3: A máte vy čas se tam někdy taky podívat jenom tak pro nic za nic a neřešit biznis?
2: Bohužel to máme hodně spojené s prací, všichni si říkají, létáte do Karibiku, tam si užíváte, máme to hodně napojeno na práci, ale snažíme se aspoň třeba jeden, dva dny v týdnu, když nemáme schůzky, tak si zajet na nějaké pěkné místo, třeba nějaké nové, které tam ještě neznáme, protože stále je tam co objevovat a poznávat a prostě si taky užít chviličku to krásné místo.
1: Což je potřeba, já jsem to tak měl v hlavě, vy oscilujete mezi prací, mezi spediční firmou, mezi karibským rájem, mezi trénováním dětí. Kde na to berete energii? Co je ten váš recept?
2: Těžko říct. Člověk musí najít tu sílu sám v sobě a já mám určitě to štěstí, že jsem obklopen skvělými lidmi. A jsou to mi spolupracovníci, kteří pomáhají s dopravou, s celými službami. Ať je to rodina, má skvělá žena, skvělé děti, otec, prostě měl jsem vždycky štěstí na lidi v životě, kteří mi sem ze vším pomohou.
3: Kdybys mohl vrátit čas, dejme tomu o 10-20 let, udělal bys něco jinak, nebo když ano, tak co?
2: Já si myslím, že bych neudělal nic jiného jinak. Já si myslím, že všechno, co se stát má, tak to se stane a prostě to je nějakým způsobem už dáno.
1: Co byste poradil člověku, který má možná dobrý nápad, ale zároveň má nějaké obavy a stále čeká? Jak začít? Jak udělat ten první krok? Jaký je váš recept osobní?
2: No to se mě ptá spoustu lidí a já odpovídám stále stejně. Na nic nečekejte a něco udělejte. Jenom když něco uděláte, tak můžete něco zkazit, anebo něco se vám může podařit. A nebojte se chyb.
3: Jenom, že teď, když se díváme kolem sebe, tak ta doba není jednoduchá a člověk vyčkává a říká si, no, tak buď skočím do vody a budu plavat, anebo počkám na ideální chvíli. Tak ty už máš něco za sebou, co se týká oblasti podnikání, tak co doporučit?
2: Není na co čekat. Ta doba nikdy lepší nebude, nebo nebude jiná. Vždycky bude něco, co vám bude moc překážet, ale jenom mentálně. Prostě se do toho puste a dělejte něco.
1: Ne nadarmo se v biznisu říká, nejhorší rozhodnutí je žádné rozhodnutí. To
2: s tím,
1: asi
2: s tím mohu jenom souhlasit.
3: Kde bude Karel Vavřička za, dejme tomu, 5 let?
2: Já si myslím, že na tom budu úplně stejně. Budu pořád někde poletovat mezi prací, mezi zápasem, mezi Roatánem, prostě budu někde aktivně v pohybu.
1: No a neplánujete strávit aktivní důchod právě v Karibiku?
2: Plánuju strávit aktivní důchod nejen v Karibiku, ale i v Čechách, i v celé Evropě. Já se rád dívám i na nová místa, čili mě určitě najdete všude, ne že bych byl v Karibiku nepřetržitě, to určitě ne. Já ho mám rád, miluju ho, ale určitě tam nebudu navždy.
1: Tak to jsou vyhlídky, které by se daly závidět. Dámy a pánové, dnes jsme zjistili, že podnikání nemusí být jenom o kanceláři, tabulkách a telefonech. Může to být i zápasnická žíněnka, práce s dětmi a třeba i ostrov Roatán. Karle, díky, že jste dorazil do pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Bylo mi ctí.
3: To byl Karel Vavřička, děkujeme moc. Jirka Kratochvíl a Radek Erben se taky loučí. A těšíme se příště.
2: Mějte se krásně.
0: Sejdeme se na Freši. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle
4: tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
0: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
9: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: And the only prescription is more cowbell.
6: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.

0: Tak je to tady pondělí. 18. května, 17.09 přesně, kdo by si chtěl si řídit hodinky, no a to znamená, že začíná Ecstasy Music Chart.
1: I feel so free.
0: Tak nějak se cítí právě Ondra, který tady za mnou dneska už dorazil, takže vlastně stabilní dvojka.
1: Stabilní dvojka,
0: oficiální dvojka, ne?
1: Oficiální dvojka, s tou mojí stabilností, já bych to až tak nepřeháněl, protože za úplný týden jsem opravdu rád, že si můžu v klidu sednout a být vděčen za to, že vůbec sedím a nic to se mnou nedělá špatného, jako jo. Takže I feel so free, stejně jako Madonna na 20. místě. Hezké odpoledne, já přeju všem
2: místo 20.
1: posluchačům Fresh Rádia, před námi je 4,5 minuty druhý song, tak si ho můžeme lehce aspoň v tom intru dovolit prokecat. Jak ses jako měl za uplynulý týden, milý kolego?
0: Hele, tak já myslím, že standard. Pondělí bylo hodně náročný, do pátku se to hodně zlepšilo, no a v sobotu nám, víkend nám trošičku propršel, tak jsem se trošku vyspal.
1: Jo, to se změl, no. To já jsem se vyspal, aniž bych chtěl. I feel so free, já to říkám furt. Madonna.

0: Ondro, tady jsme mohli slyšet, jak Madonna stále i v roce 2026 udává vlastně to tempo nebo ten styl toho pop music.
1: Je to tak, nemohu než souhlasit, jak bych to řekl, dáma světové pop music, která dlouho jako za dámu nebyla považována, tak udává tempo, no, já to nebudu rád rozmazávat, ona si někdy ráda hraje jako i na mladou holku, ale tak jako, ale kalendáři neporučíš.
0: Tak,
1: no.
0: Tam už něco chybí k tomu, aby to by úplně jakoby klaplo.
1: To už by ani jako
0: stejně tak, ale už i jakoby stejný, nebo ne úplně stejný ročník, ale taky už pořádně vyzrálý.
1: To pamatuje, si chtěl říct.
0: Co pamatuje, pár dál máme na 19, tam je holandská ikona. DJingu.
1: Holandská ikona DJingu, a než ho řekneme, tak zase na druhou stranu to otočme, jako muži po 50, blíží se k 60.
0: Teprve startujou.
1: Ano, teprve startujou, bývají velmi imponující pro...
0: Produktivní.
1: Pro slečny, ano, takže jako můžeme říct klidem dejle, náš věk ještě přijde.
0: Ano, těšíme.
1: Je to třeba, mohli bychom říct, že to je téměř vrstevník Aleše Bruny, jako.
0: Ano, a mám se těšit, jakoby, na ten věk spíš, nebo?
1: Mě se ptají, mě už ve 40 záda nefungují, jako, takže...
0: Právě, teď jsem tak jakoby nad tím vzpomínal. Nicméně, na 19 dneska spojení, a teď jsme si říkali Brianna Grace.
1: A Beautiful Places. Přesmičky. S slavným
0: DJ Tiestem.
1: Alias Tiestem Verwestem.
2: Místo 19.

0: Za mě to šlapalo jako hodinky ve správném švýcarském stroji.
1: No start dnešní Extáze Music Chart je dokonalý.
0: Hvězdný bych řekl. V té 20 se umístila jak Madonna, tak na 19 Tiesto. A i 18 už není pro pop music nic neznámého.
1: Ano, tam nás čeká takové country popové osvěžení z Ameriky.
0: Chosen Texas, Ella Langley, Fresh Radio a hitparáda, která se jmenuje
1: Extáze Music Chart.
0: A u nás, jak jinak, než v tak trošku jako tanečně podmanivém nebo tanečně podmanivé verzi Chosen Texas. Rád bych se tam podíval.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Já co musím si, říct, co si ty jako vybavíš, když řekneš jako Texas, jo? Pak mi dořekni tu myšlenku.
1: Jo, Ewingy.
0: Ty toho Bobby, že? Co, Bob, ten, co měl Bobby.
1: Ty Bobby a teď možná i aktuální ten, že si tam pořád pumpujou ty pumpy, víš? Jako.
0: To si myslím, že určitě, mě se zase vybaví, že jo, Kosmodrom, jo?
1: On je v Texasu?
0: No jasně, Houston, Texas,
1: vlastně,
0: ne?
1: No,
0: Houston je vlastně problém, jašiš,
1: mané. Jasně, Houston je vlastně v Texasu. No. Rozumíš, ne, tak... právě jsem hledal ten název, říkám Houston, a říkám, no, teď to je město v Texasu. Na jihu asi umoře tam.
0: To znáš ten for, ne? Jak letěla ta první kosmonautka do vesmíru.
1: Jako žena?
0: Ano.
1: Neznám, povídej.
0: Tak
1: letí. Jestli můžem, teda.
0: Ale já už si jako nikdy nenajdu ženskou, když tohle řeknu, rozumíš?
1: Jo, tak to nechej radši.
0: Ne, já to řeknu.
1: Hele, tak ještě máš návě... No, tak
0: ne, no, já to řeknu, tak že jo, letí ta první kosmonautka do vesmíru. Mm-hmm. A teď jako je v tom raketoplánu, nevím, kterém Endeavour třeba, ten tuším ještě přežil, nevím. A teď se jí tam rozsvítí nějaká ta warning kontrolka, úplně jako emergency všechno.
1: Oranžová nebo červená?
0: Červená,
1: jo,
0: červená, tak kamaráde.
1: To musíš vypnout motory.
0: To je jako teď jako ona to vidí a jako kapitánka lodi volá do toho Houstone a volá Houstone, nic. Houstone, hrásím problém a teď jako jí zachytíte Houstone. Tady Houstone, co se děje? Nic!
1: Jo?
0: Chlapeš.
1: Asi jo.
0: To je jako doma.
2: Místo 17.
1: Řeklo to za nás.
0: Co se děje, miláčku? Nic!

0: Ondro, slyšel jsi ten líbezný hlásek na 17. místě?
1: Dua Lipa, je to nádhera. Danny L. Arl, Two Hearts, dvě srdíčka. A ten nezaměnitelný dámský vokál, který my jsme ani nepředstavili, protože jsme tady řekli ten trapný vtip, že jo. Už mi přišlo, jako, jak je to myšleno. Jo?
0: A kdo to psal? Žena tak, nebo muž?
1: Žena.
0: No. Žena.
1: No, tak hele, ale, milé dámy, je to jednoduché.
0: Já jsem si ale taky vzpomněl na jeden vtip, když jsme u těch ženských.
1: Já to ještě nejdřív vysvětlím a pak ho řekni. To bude taková tečka. A ještě předtím, než ho řekneme, ten vtip, tak rovnou uvedeme, že na 16 budou Rudimental. Love You More. To je takový jako z přívozu, že jo? Love You More.
0: Jo, miluji moře.
1: Miluji moře, Rudimental, ne, miluji tě čím dál tím více. Za mě to bude fajn takový polámaný, rychlejší beatek. Takhle jsme nedávno i s kolegou Elvisem probírali, že Rudimental nejsou úplně drum and bassová kapela, ale všichni je znají jako drum and bassovou kapelu v Česku. Oni jsou kapela elektronické hudby, popové. Ale vysvětlím tady ten vtip. Je ta žena v tom kosmu, že ho zavolá, to je jako doma. Když přijdete domů, že jo, a říkáte, ahoj miláčku, jak se změla, děje se něco? Nic! No tak poznáte, že něco není úplně v pořádku, že no a jaký jsi měl ty teda?
0: Já teď přemýšlím, jestli ho říct jakoby teď, aby všechny ženy sypej nás tam, jakoby nevysypaly, anebo to teď risknem. No já jsem se chtěl zeptat, jestli pak to, jakoby to znáš, proč jakoby, nebo...
1: Tak pojď do ticha, jo. No.
0: Do ticha, jo.
1: Teď to řekni.
0: Jestli pak víš, nebo takhle, jestli víš, že když žena mlčí, tak ji nemáš přerušovat.
2: Místo 16.

0: Love You More, Rudimental. Tak dámy, snad jste se na nás neurazili za ty trapné vtipy. My se přiznáváme, že už si z vás nebudeme utahovat.
1: No ne, možná se dobře teď zeptat, jestli tam nějaká posluchačka ještě jako je.
0: Snad.
1: Že možná teď jako pánská jízda, víš, u Fresh Rádia.
0: Doufejme, že nějaká ta posluchačka ještě zůstala a jestli ne, tak zase ráno. Oni si dámy rády naladí našeho Honzíka, našeho pernického od česti. On vždycky perlí. On je naopak, kde mám na rozdíl od nás, velmi úslužný, gentlemanský, slušně vychovaný, jezdí na čas.
1: Ale tak to no, my jsme taky prakticky všechno.
0: No jo,
1: jenom nejsme takové ranní táčata,
0: to je pravda. Ale v tom éteru působíme úplně naopak. No, nevadí, jenom my tedy, jako pánové, pokud to vaše dámy vypnuli, abyste to zase zapnuli, tak vyříte jim omluvu. My víme, že ta reakce bude, však já jsem se neurazila, ale nic se neděje.
1: Je to cajk.
0: Smažeme to a budeme pokračovat v pořadí hitparády Extáze Music Chart, která je složená z 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne. Don't Make Me Love You. To by jako mohlo podtrhnout to, co jako tady celou dobu říkáme, jakože nedělej to tak, abych tě milovala. No, tak to se nám povedlo. A stejně tak se to povedlo interpretovi, který se jmenuje Lizzo. A tady začíná jeho šlapavka a nám se to moc líbí.

0: Lizzo má tam jednu správnou větu. Don't waste my time, nebo your time. Víš, co to znamená?
1: No nestrácej, ne, můj čas.
0: No jako že to, nezneužívej.
1: Nezneužívej, no. Tak nějak, no, jinak Lizzo je z Ameriky.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to velmi jako příjemné, jakoby trošičku, když jsem jakoby ve mně jakoby připomněla...
0: Evokoval.
1: No, připomněla mi tu, ale teď mi to vypadlo, víš,
0: no,
1: to?
0: No a henten a oni.
1: Honten onou, zpěvačku, ano, která už jako... jakoby není, jakoby tam.
0: Tuta a onahle. Víš co, možná, jestli ty výpadky paměti nemá na svědomí heroin, jo, Dave, přiznej se.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne,
0: to je takový Maroon 5. Totiž,
1: no, protože ty narážíš na 14, kde vlastně stejnojmenný track mají na svědomí taky Američané Maroon 5, ale my jsme to tady minule trošku s Patrikem rozebírali, jestli oni opravdu zpívají single, nebo jakoby o té droze, a ono je to taková přesmyčka, protože ono to taky překládá jako, že hrdinka, jako
0: já, jo? Je to tam o tom hrdinství.
1: No.
0: A nebo je to o tom, že si něco jako flákneš do žíly a pak seš hrdina v každém okamžiku, ale s tou pamětí je to špatné, s fyzickou kondicí taky a vůbec se vším.
2: 14.
0: Nedoporučujeme.

0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Tím interpretem je nám velmi dobře známý Baker Matt společně s Ranim a oni mají oba dva strašně rádi život. Máš rád život?
1: Jo, já myslím, že každý by si měl mít rád svůj život, protože je to důležitý, ale...
0: Jak to říkal ten Forrest Gump, jakože život je jako bomboněra, nikdy nevíš, co ochutnáš, jo. Kamar, ale on měl pravdu, že jo, on měl pravdu.
1: Jasně, tak.
0: Já radši ty sladké, než ty horké.
1: Co ty? Ale tak vždycky si jednou nahoře a jednou třeba dole.
0: No, někdy si uprostřed. Někdy si mezi.
1: Ale, teď přemýšlím.
0: Už jsi byl někdy mezi?
1: Má to nějakou hlubší myšlenku, nebo to myslíš jako čistě jakoby...
0: Záleží, jak se to kdo přebere. Je. My jsme slušní kluci, že jo. Jdeme na toho Baker Matta, nebo si chtěl k němu něco jako říci, co dává hlavu patu na rozdíl od toho, že jsme mezi.
1: Ne.
0: Takže i on je mezi. Tady ho máme, klučíka. I tohle je věc, u které se dá dobře podupávat. Zase si to přeberte sami podle sebe. Prostě v tomhletom rytmu můžete šlapat zelí, klepat řízky, anebo. Místo!

0: Zadupal jsi u toho? Já jo, já tady jako nožičkou jsem si pořádně porubkal, ale nesmím to přehánět, protože zadíčka by jako udělali aua jaua, ale jo, Baker Matt, za mě to je vždycky jakoby přínos pozitivní energie.
1: Jo, tady ten song byl velice příjemný a velmi rytmický, jak říkáš?
0: Do toho ten saxík, jo?
1: Saxíček nakonec, dobrý, jako...
0: Všema deseti.
1: Myslím, že na léto jako připraveno.
0: Ideální letní song. Nebude náhodou někdy tady Baker Matt takhle třeba na B4L a podobně? Jako nebyl už tady vůbec na bíce? No, já bych jako řekl, že jo, ale jako ruku do ohně bych za to nedal, protože ten festival je tak prošpikovaný hvězdami, že těžko říct, jestli jsme náhodou někoho nezapomněli, nevynechali, neopomněli.
1: Už bylo tolik čísel, že vlastně...
0: A pořád to mají čím jako... jako ty pikošky tam dávat. Mimochodem letos vlastně takhle úplně poprvé historicky se můžu pochlubit, jo.
1: Počkej, já ještě do toho skočím, tak byl. Prý je tady v Ostravě jako doma. Hlavně díky Beats for Love.
0: Ano, že byl, že jo, no, tak jasně. Ale to bylo nějak předloni, ne? Ty můj googlíku, než to najdeš, tak Adam Port, Louis a Kaine Music, SG Louis, teda jsem přesný, budou jedničky Beat One na 11. pozici, doslova do písmene dvě jedničky. A našel jsi to?

0: For Love 2018 údajně.
1: Ty bláho, to letí.
0: To bylo na Love Stage a na Colors v roce 22.
1: Colors, jo, tak vidíš, tak na Colorsech to bylo, 22, no, tak 4 roky, toto letí, toto letí, toto letí, jejda, jejda, jejda. To byl ten první pocovidový ročník, že jo? No, gratulujeme Baker Mattovi, těšíme se na něj, až tady bude znovu. Já rozhodně si myslím, že nějakou show přivede. Adam Port, SG Lewis, Kainé Music a Beat One. A v tom dalším vstupu mi připomeň, že jsem ti chtěl říct, že premiérově budeme s Alešem Brunou na Beats for Love. Ha! No nekoukej, je to tak? Je to pravda, on to Aleš ani neví. Jako. Napiš mu, ať si pustí rádio.
2: Okay.

0: Hovořil jsem před chvílí o takové jako, ani ne sebechvále, bych řekl.
1: Mám ti něco připomenout, co se týká Beats for Love?
0: Ano, co se týká Beats for Love a hlavně Aleši Bruny. Takhle nám přišel e-mail a jestli víš, tak součástí Beats for Love je taky taková konference Talking Beats, kde se mluví o různých tématech
1: ano.
0: S hudbou.
1: Ano.
0: A dostali jsme pozvánku, dostal jsem ji já a samozřejmě jsem nominoval hlavně našeho hudebního ředitele Aleše Brunu, protože kdo jiný by měl o daném tématu mluvit.
1: A hlavně vypadá jako reprezentativně, že?
0: Ano, tak vypadá reprezentativně a je to legendary, je to legenda všech legend. Dostali jsme pozvánku na to, zdali bychom jako zástupci Moravskoslezského nebo Moravskoslezském kraji působícího rádia, které je zaměřeno na popovou a elektronickou hudbu, čili i taneční hudbu, nepromluvili o tom, co vlastně současná rádia a tenhle ten styl hudby, jak to vidíme, bude tam Patrik EKG, bude tam náš kolega Lumír, ale ten řekl, že se nás ptát nebude, aby nebyl zaujat. A budeme takhle jako na velkém rozhovoru, takže jako poprvé v životě já to vystupující za Lešem. Jako.
1: Na jedné sedačce.
0: Na jedné sedačce, nevím, jestli to bude taková ta typická castingová sedačka, ale už to,
1: že myslím, můžeš že červená být, není, ale nejsem si jistý.
0: Nejde. Už to, že můžeš být a sdílet jednu sedačku s Alešem Brunou, to už je jako samo o sobě, troufám si říci, jako čest.
1: Ano, samotná. Přesně tak. On stejně tak jako vlastně my zjišťujeme, že Aleš má takzvaně, možná nejenom prsty úplně všude.
0: On má prsty úplně všude, ale opravdu teď bez jakékoliv nadsázky těšíme se na Talking Beats, určitě z toho bude nějaké video a ono, tahle ta informace je úplná novinka a náš kolega Aleš se tohleto dozvídá, doufám tady, jestli nás poslouchá právě z éteru, protože já jsem mu to ještě
1: nestihl.
0: Dispozici nestihl. Zdravotní minulý týden vůbec nestihl říci a věřím, že mu to udělá radost a že bude mít co říct o hudbě a o taneční hudbě a o tom, jak to funguje se zařazováním v rádiích, v hitparádách a podobně. Tak rozhodně se za námi přijďte podívat na Talking Beats. Datum vám ještě přiblížíme. Moc se na to těšíme.
1: To se určitě pochlubíme potom na sítích.
0: Pochlubíme se na sítích.
1: Termín, čas a možná potom jako pozdílíme i nějaké video, když bude.
0: Nazdílíme úplně všecko. Myslím si, že Aleš ten týden bude největší influencer ve střední Evropě a ty se budeš jako hasi host. Od tebe se bude kouřit normálně, kolik budeš mít dotazů od Aleše, jestli už je to všecko naprezentováno.
1: To jo, asi.
0: Tak jo, no a když jsme u toho Bruna Boje našeho, tak bychom mohli říci, že za chvíli jsou tady novinky a vlastně ona společně s ním, s tím naším Bruna Bojem dala dokupy track Die Die.
1: Die Die a je to pořád krásná kolumbíka, jsem chtěl říct. Šakira.
0: A on to není Bruna Boj, ale
1: ale kde se k ní dostal ten Bruna, to nevím teda.
0: To se ho musí zeptat náš Aleš Kouzelný, akorát si říká Bruna Boj a ne Bruna Boj.
2: Co se mu stalo? Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
12: Oslavit výročí svatby stylově?
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Extáze Music Chart. Extáze Music Chart.

0: Nevím, jak ty, můj kolego Dejle. Ale já jsem si téměř jist, že tahle ta melodie nás bude provázet minimálně celým létem, možná i celým rokem 2026, protože se na ní podílejí dvě hvězdná jména.
1: Ano, je to Ed Sheeran.
0: A společně s ním Martin Garrix, track se jmenuje Repeat It, a jak si ty správně poznamenal, tak proč vznikl tenhle ten track?
1: Co jsem o něm četl a hlavně zaznamenal jsem ho tento víkend, že už je i videoklip na světě, tak mělo by to být jakoby klip, který dostali fanoušci k Martinovým třicátinám.
0: Takže takové UPIA to bude. Vemte si do pusy takové ty, jak se tomu říká, ty, takové ty fanfarlátka, jak do toho foukneš.
1: No. Vím, co myslíš, no. Ale ty brďo, to je takové jakoby...
0: Foukátko,
1: trumpetky. ne, jak si to jako frkačky možná.
0: Frkačky, ano.
1: Ano, že?
0: Vemte si frkačky, ty jsi to našel to slovo, já jsem ho měl na jazyku. 1-0 pro tebe. Vemte si frkačky, oslovujte s Martinem Garrixem. I ten navštívil Ostravu, mimo jiné. A byly to Colorsy, že jo? Byly to Colorsy.
1: Byl to vlastně závěr...
0: 24, že jo?
1: Tak 24, loni to určitě nebylo, takže 24 a asi jo.
0: Jo,
1: a fakt podívej se, 14.5. měl 30 let.
0: No jo, chlapec. Jestli si ho pamatujete, tak on debutoval s trackem, kdy...
1: Zvířata.
0: Ano, zvířata, já už je tady hledám.
1: To byl který rok, hele? No, to už je...
0: To je pěkně dávno a tomu bylo nějakých 16 let.
1: No, takže 15 let třeba, 16, 15 let zpátky. No
0: tak si můžeš podívat na release date tracku Animals. Nebylo to 2013 dokonce, kamaráde, to by tak se dělo, že jo, protože si on má 26, má 30, tak jako, už to bude hodně dávno. Tak tohle byla ta hitovka, kterou si pamatujete asi všichni velmi dobře, a od té doby se Garrix stal mimo jiné i nejoblíbenějším DJem planety, podle hlasování DJ Megu.
1: 17. června 2013.
0: No tak vidíš to, jak jsem to trefil, ha. A tak si ty Animals ještě dejme. A potom třetí novinku.

0: To jiným, když bylo 16 let, tak házeli třeba naplněné sáčky s vodou z okna, že jo, na střední. Dívali se pod sukně a Martin Garrix produkoval. A já si pořád troufám říci ten největší hit svých hitů Animals. Takže 17, tak to vyšlo na světlo světa. Tak jo, kdože je jako třetí novinkový track, který jsme zvolili z těch 8, jako každý týden, které Aleš Bruna přidává do playlistu?
1: Prosím tě.
0: No, musíš prosit na něj jako pohodě úplně.
1: Já jsem ho chtěl nějak, teď nějak uvést, ale úplně mi to jako jinak. Samozřejmě Mr.
0: Je to britský DJ.
1: House Music.
0: Ano.
1: Je to jakoby opravdu takový průkopník, nebo stále jako drží trend, velmi dobře se poslouchá, skvělé sety, taky v Ostravě již byl, MK a s ním společně Poppy.
0: Poppy Bezcomp a track, který se jmenuje Zone. To je třetí novinka, kterou jsme vybrali pro tento týden a snad i vám se bude hodně líbit.

0: Tři novinky za námi, Shakira, Burna Boy a Die Die, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, MK a společně s ním Poppy Bezcomp a Zone. Tyhle ty tři jsme vybrali, i když máme jich pro tento týden jako každý středních týdnů 8. Já ti sám nevím, kde na ten počet tolika novinek ten náš kolega Aleš chodí. Mimochodem máme tady Melanie C, Drum Machine, máme tady Becky G, EPA, Another featuring Eddie, Like It, taky Leony a Markuse a Martinuse, Moonlight, to jsme mohli taky pustit. A nebo Samfelta, Izzy Bizu, Norma Jean, Martin a Into the Stars.
1: Každopádně všechny tyhle ty tracky se už jistě tento týden objeví v rotaci.
0: Rotují se vším všudy, každou hodinu slyšíte minimálně jednu novinku v našem vysílání. No a my si potom vyhodnotíme, které z nich mají šanci pokračovat. Většinou se trefíme a pokračují ty, které jsou potom světově úspěšné, protože my jsme ti, kteří jsou první s těmi novinkami v rádiovém éteru v České republice. No a když se někdy netrefíme, tak my ji tam potom jako zase vrátíme. Když se potom zalíbí. Jo, jako ty máš pocit uspokojení, jo, teďko.
1: Já už se dívám, jako co je na desíce a ten název mě jako vždycky evokuje jako trochu Japonce.
0: Ano. Jojo! Kato, víš ano. Proč? Víš proč? Neviděl jsi nikdy růžového pantera?
1: Jo, viděl, ale...
0: No tak to byl ten jeho sluha, Kato.
1: Jo,
0: jsem jenom Kato, to byl ten jeho sluha, jak on se s ním vždycky pral přece, ten jo, komisař, jo. Jak on se jmenoval komisař?
1: Máš pravdu, on ho vždycky, jako trénoval s ním.
0: Jo, jak on se jmenoval komisař, ne Mulen.
1: Ne,
0: jo.
1: teď jsme, no.
0: No, komisař.
1: To je takový francouzský název.
0: No, francouzský, příjmen, ano.
1: Mám to zase zjistit, jo.
0: Můžeš to zjistit, oba jsme stejně úplně dutí. Vy kdyby jsme šli na tu soutěž na lovu, tak tam děláme jenom...
1: To jsem věděl určitě.
0: To jsem věděl, to je...
1: Ale teď si nemůžu vybavit, víš?
0: Teď si nemůžu, no jak se jmenoval? Ale Kato byl ten jeho sluha a vždycky mu připravil nějakou tu...
1: Lest.
0: Aby tam prali. No, tak jak se jmenoval?
1: Počkej, už to zjistil. Tak...
0: No, zjistil, to máš pomalé, člověče.
1: Inspektor Kluzo?
0: Kluzo! Kluzo? No, Kluzo, inspektor Kluzo. Jasně, inspektor Kluzo.
1: Žoky? Žokys? Asi?
0: Jacques Kluzo, no.
1: Jacques Kluzo.
0: Ale pojďme zpátky k tomu Kato a Johnovi Turn the Lights Off. Já vždycky zase, když vidím tenhle ten track, tak si zavřu oči a takový ten pocit uspokojení.
2: Místo desáté.

0: Kato, John a Turn the Lights Off. To byla desítka, tím jsme otevřeli tu první desítku hitparády Extáze Music Chart, kterou právě posloucháte na Fresh Radio. A na devíce se zase bude hledat manžel. Ona ho prostě ne a nenajít. Ray, Where is my husband? A hitovka, kterou tady máme, no možná už půl roku.
1: Místo deváté!

is my husband. Tak co, kde je ten manžel? Holky, už jste se takhle někdy museli zeptat, jako, kde je můj muž ve společnosti? No, raději se neptejte, raději nepátrejte, nezjišťujte a hoďte nějaké echo třeba do společnosti, ať se objeví zpátky. A když mluvím o echu, tak Daddy Yankee, Shenzia a FIFA Sound udělali track, který právě míří echem k tomu, co se blíží FIFA World Cupu 2026. Myslím si, že uslyšíme nejeden track, který bude součástí šampionátu. Místo 8.

0: tak nějak to bude znít všude možně, kde se bude hrát fotbal, kde se bude sledovat fotbal a kde se na něj mrkneme. Jo, to zas bude pokřik, ale to víte, no, udělat něco jednoduchého, chytlavého, co si všichni zapamatují, že jo, už to bylo vaka vaka, teď je to uja uja je, co to bude příště, to si ne? Jako...
1: Mě jenom trošku překvapuje, že ta Shakira dělá vždycky pro tu FIFU nějaké ty hudební zajímavosti, protože už dneska v novince byla a tam se taky jakoby zmiňovala o spoustu fotbalistů v tom jakoby textu. Tam bylo Messi slyšet, že jo, takhle.
0: No, tak ona má asi ráda, že jo, tak pamatuješ si ten, já ti nevím, to byl za mě jako nejhorší její track.
1: Nejhorší?
0: No,
1: jako,
0: to bylo strašné. Prostě
1: jako producentsky možná ano, ale podle mě jeden z nejoblíbenějších potom. Takový.
0: Fuj, tak so. Já nevím, jestli to vůbec nelíbilo, ale bylo to, oni tam na ty vuvuzely, pamatuješ, když bylo to mistrovství v Africe a to už taky nějaký pátek. Vuvuzela. To bylo slovo, které svět objevil právě při fotbalovém šampionátu. No, nechme to tak, stejně si nejvíce pamatuju ten jeden fotbalový track, ale teď si nemůžu za boha vzpomenout toho interpreta, kterého máme, my ho hrajeme. Víš co, vzpomeneme si na něj po Andromedikovi, který má Hold Me in Heaven společně s Arkanem a Rafaelem na 7. místě hitparády Extase Music Chart.
2: Místo 7.

0: Kdybych studoval medicínu a někdo by v mém jméně přehodil první a poslední písmenko, byl bych to já. Andromedic. Ondra Medic, rozumíš, je?
1: Co ty nemyslíš teda?
0: My jsem zdivil, kamaráde.
1: Jinak sedmé místo to bylo.
0: Sedmé místo, Hold Me in Heaven, je to sympaťák, že jo, Ondra, Andro, tak já nevím, no. Ale,
1: zvoní telefon.
0: Ne, zvoní ti telefon. I když tato melodie byla na sklonku 90. let i právě jako vyzváněcí tón prémiový, to se platilo tehdy za to, jako je. Pamatuješ si tu dobu.
1: Jsem přišel všechno kapesný, no.
0: A vzpomínali jsme právě na ty nejúspěšnější fotbalové melodie ke šampionátům ever a tohle je možná ten nejvíc. Sarára. Carnaval de Paris. Balalajka, jo. Tam bylo asi i Rusko tím pádem ještě, že jo, to mohli. Rasputin ještě nestřílel tehda. On tam asi ještě nebyl ani, že jo. To bylo rok 98, že jo.
1: Přesně tak.
0: To jsou ty dudy, ne? To nebudou dudy.
1: Ne, ale právě jsme se, jakoby, že tahle skladba je poskládána podle těch zemí, kteří tam vystupovali a jejich jakoby zvuky.
0: A jejich nástroje, ano. Na svědomí má Dario G. Buď mu země lehká, tuším před dvěma lety opustil planetu Zemi, je někde nahoře a možná bude sledovat ten letošní šampionát. Tohle je jasný Michal David. Jsme tam, Česko.
1: Počkej, 98 jsme tam byli?
0: Já myslím, že ne, já nevím ani. Tady je Safri Duo. Jsou Dánové? To už taky nepamatuju. Pierluigi Collina, ten tam pískal, to je 100%. Tady jsou!
1: Skotsko!
0: Já ti mám hned takovou lepší náladu, když tuhle tu věc slyším, nevím proč.
1: Je to veselé.
0: Je to veselé a hravé, tak nám zavolej. Ale i šestka bude veselá a hravá, protože Frank Walker, John Martin zpívají v tracku All My Life, ale celý je pod taktovkou
1: Timmyho Trumpeta.
0: Šesté místo hitparády Extase Music Chart a my se loučíme s Carnevalem de Paris jako vzpomínkou.
1: Jo, teď jsem se lekl, že už jdu. Jsi řekl, že se loučíme.
0: Ne. My se loučíme s tím fotbalovým šampionátem roku 98. A třeba i tahle ta věc zazní na tom letošním, který se bude konat v USA?
1: Nejenom v USA, já jsem se právě díval, že na celé jakoby Severní Americe, Kanada i Mexiko.
0: Ekeke.
1: No, asi na dva, já nevím, na 15 stadionech nebo víc.
0: Mm-hmm. V Kanadě jsem se byl podívat na hokej, na fotbal ještě ne. Oni tomu, víš, jak tomu říkají, ne, v Americe?
1: Soccer.
0: Soccer, ano, kopaná. Oni tam mají totiž americký fotbal, jako fotbal. A fotbalu, který známe my, říkají soccer. A tady je ten Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin a All My Life. A čekejte zase něco veselého a hravého.
2: Místo šesté.

0: Ondro, tady za mě Timmy Trumpet taky trošku mění hudební styl. Ne, že by rychlost, ale on to měl vždycky takové právě naopak, jakoby více...
1: No dá hard, tomu čouda za mě.
0: Víc hardstyleové a teď je to takové melodičtější, takové, nevím co tohle to přesně jako EDMko prostě, ale je to takové, až bych ale si spotl, že to byl třeba Martin Garrix. Jako.
1: Pocitově to má prostě tempíčko, má to drive, má to koule. Uvidíme, jak se to chytne. All My Life, celý jeho život společně s Frankem Walkerem, Johnem Martinem, byli jako šestí nejhranější v uplynulém týdnu a Dream Out Loud, jakoby takové jako hlasité snění, to znám.
0: To je v angličtině, no, takhle popsá, takhle se
1: ne,
0: to říká.
1: Ne, ono jako snoring, ale volný překlad do mé řeči od Iny a Matomy.
0: Matoma.
1: Ano, to je zpěvák, jo. Je takové jako Dream Out Loud, no, tak může se ti zdát něco jako hlasitěji, že jo. Každý to má tak trošku jinak. Místo

0: A samozřejmě já jsem o Matomovi chtěl říct, že to je DJ, ne zpěvák. Jako, jsem tak jako se z té iny tak tady trošku jako...
1: Já jsem ti do toho nekecal.
0: Taky si za BK možná, no.

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici.

0: Jsme zpátky v hitparádě Extáze Music Chart. Tohle je čtyřka. Jessy Reyes, Eliana a Illuminate. Už jsi viděl někde něco tak jakoby luminiscenčně zářit poslední dobou? Můj kolego Dale? Řekni ne, ale nevadí, no.
1: No tak já mám třeba Vestu. Cyklon,
0: tak
1: zářící.
0: Já se jenom podívám takhle přes nás a pokud posloucháte premiéru, tak já už vidím tady našeho zářivého kolegu Romana Chmila alias DJ Horse, který už si připravuje vinily, takže dneska to bude opět z bájného analogu.
1: Zářit on září, ale teď jsem hledal to i jako...
0: Luminiscenční
1: září? Luminiscenční jsem neviděl.
0: Bude snad jeho oči, to jenom tak jako...
1: Počkej, ručičky. Ručičky na hodinkách.
0: Ručičky na hodinkách, no vidíš to. Předtím, než to tady ještě Roman rozjede, tak my už uvedeme trojku, tam je jeden, dva policajti. No, budeš to znát.
1: Jo, já vím.
2: Místo třetí.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte gek, 7, 8, gute nacht.
0: O.
1: Takový diktát to teď bude.
0: Diktát, no to zase jiný legendární ostravský DJ.

0: Já si nemůžu pomoct, ale tenhle track byl normálně perverzní už ve svém originálu. A teď to dostalo
1: jo,
0: jako...
1: podívej, trojka jako pro tento týden. Pojď se, jak se točila.
0: Troufám si říct...
1: Přemýšlím, kdo to třeba pouštěl hodně, víš? Jako.
0: No tak, Aleš, určitě, ale Romane, ty jsi taky jako pamětník takových starých věcí. Pamatuješ si na tu originálku?
2: Tak přesně tak, já si to pamatuju. To bylo nějaký double CDčko.
0: Ano, ano.
2: To bylo peklo.
0: Zdravíme Romana Kvěla. Ale jako znal to celý svět, jako svým způsobem obrovské umění, že i takováhle věc se chytila Einstein Policaj. Tak do dneška to neznám, jako ty slova. Ale jako jo, no, tak je, trojka, jmenuje se to One Two Police, rok 2026, no. Takže si dáme jednou refren a půjdeme radši dál, protože já nechci, aby nás trefil šlak tady. Přeskočme to, půjdeme na něco libovějšího, něco, co je více takové šerý, má šerý, něco, co určitě navnadí i kolegu právě Romana Chmela, protože to se mu jako snad bude líbit. Purple Disco Machine.
1: Každopádně se přiblížíme jeho tempu, určitě tak jako bude.
0: Přiblížíme se to tempu, ale Purple Disco Machine je člověk, který vrací legendární disco do houseového tempa právě už ve druhém čtvrtletí, v druhém 25letí prvního 21. století. Já jsem se zamotal.
1: No, dobře, jako vybrusil jsi z toho, i když neumíš bruslit.
0: Co ty víš? Disco Sherry, Purple Disco Machine. Tady ho máme.

0: blížíme se k samotnému vyvrcholení druhého místa Disco Sherry. Purple Disco Machine a naprostý kolovrátek, který nám připomíná, jak už si říkal, Daft Punky, taky léta 80. a Fine Houseíček, taková podupávačka. A my vesele přejdeme k jedničce.
1: Ano, tam je nikdo jiný než velmi světoznámě známý, ale pozor, pozor, teď řeknu jako pravým jménem, jo? Adam Richard Wiles.
0: To není nikdo jiný než Calvin Harris společně s ním...
1: Zase jsem ho nenachytal.
0: Vůbec, já s tou vím přečíst tady, jo? Společně s ním Jazzy a Satisfy, je to taková satisfakce, když aspoň něco jednou víš. My se loučíme, za chvíli Roman Chmiel, pokud posloucháte neděli, tak Martin Chleboun a Mašinérie, ten tam zase bude mít vidle a Káry. A my už jsme dneska tak trošku na Káry úplně, že jo?
1: Jo, nám nezbývá nic jiného, než se těšit na příští pondělí zase.
0: Nazhle!
1: Čauec!

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kartel Pizza Ostrava.

příjemnou pohodu při poslechu Fish Rádia. Od mikrofonu, gramofonu a mixážních pultů vás zdraví opět po dvou týdnech živě Roman Chmiel a.k.a. DJ Horse. A začínáme klasickými vinily, staršími. Nejdříve dvojvinyl, velmi ceněný, vydaný Deep Cuts France, houseové mixy a série číslo 1 od Shade. Track Surrender Your Love, vydaný originál v roce 95, Kenny Larkin remix. A z toho dvojvinylu, který prostě stojí 100 a více euro, to zní mnohem lépe než z vinylu, který byl jako white label znovu vydaný taky. Takže white label na úvod rozhodně nejde slyšet nikde jinde, než prostě u nás na Fresh Radio, protože digitálně nevyšel. A tohle možná najdete na streamu někde. Ron Trent, taky klasika rok 95, z okolností Morning Fever, z EPčka Dance for Boogie Delights na Perception ze státu, znovu vydaný v roce 23 a letos na modrém vinylu Only One Music Německo. To je groove živě z vinylu, takže jdeme na to.

0: from Turntables.
1: Hra, přátelé, takže Ron Trent a Morning Fever, tehdy žádná pasáž pro mixáž, prostě outro a nazdar. A další rarita z vinylu, ročník 91, vinyl Terry Hunter a Blue Notes na House Jim Records z roku 91, Vinyl Only. Posloucháš Groove.

Tak to byl Terry Hunter a Blue Notes. A z té Ameriky se přesuneme do Jižní Afriky za Oscarem Bo, MBO. Track Golden Power, vydaný na Toxin Records. Původně digitálně v roce 2019 a na vinylu v roce 2021. Golden Power. A pomaličku zrychlujeme na 120 BPM. Ten minulý groove byl rychlejší, tento bude o něco pomalejší. Prostě na pohodu. Groove Life.

Ano přátelé, z toho Afro Jazzy Houseu se dostáváme na Deep a do Japonska přímo. DJ, který se říká Love Soul a track Backroom z Reunion IPčka.

Tak řekl bych, že nejvíc temný track dnešního groove živě Francouz na kanadském labelu Phil Weeks a EPčko. Label Parvire Underground Limited presents Demir a Phil Weeks. A samozřejmě jak jinak než Party Time. Phil Weeks. One and only.

Dvakrát dvojice Scott Peace a Cordon Johnson. Nejdříve Black Politics. Black Politics. Ha, original version. Na Excursions. Na streamu prakticky není. A tahle sice je, ale na vinilu nejde sehnat vůbec. Dlouho jsem ji zháněl. Tuto parádní instrumentálku Scott Peace a Cordon Johnson, Jazz Galactic, rok 21.

Posloucháš Groove a Fresh Radio. Pokud to je v premiéře v pondělí, co 14 dnů, tak to je živě. A konec první hodiny zajistil Leo Cal Francouz a Song Roots, kořeny na Nutria Sounds, Planet Only. Potom druhou část pořadu, druhou hodinku začal Koflo a Silly Girl Carmen, Never Forget That Feeling. Z EPčka Easy. První počin labelu Sun and Sound Detroit. Letošní rok opět Vinyl Only. Před chvíličkou z výběru, který se jmenuje Random Act of Kindness Compilation na Lumberjacks in Hell, holandský label. To byla Sophie Lord a André Espie. All day. A teď parádnička z Itálie, Luz Radio, trupetka L'Amour na Groovebomb Records. To ani věc, to je Groove, Life a Fresh Radio.

Další parádička a nejlepší song je ten, který nevyšel digitálně. A nejlepší deska, ta, která právě nejde dohledat. Něco jako toto. Reggie Dokes a Soul Searching s Alkebolan EP. Americký label, který vede Kyle Seye, NDATL Music, Soul Searching. A vy máte tu možnost slyšet živě ten originální vinyl, protože posloucháš Fresh Radio.

Před chvíličkou parádička z roku 97, originál Blaze a Wishing You Were Here z LPčka Basic Blaze, opět vydaného v roce 26, letošním roce Record Store Day. Krásný, čirý, žlutý a parádní mastering. A toto kávička Soulful House Gabriarine a J-Soul Spirit Evacuate Mix na The Sound of Sulfuric Volume 2 Sulfuric US.

Jdeme Soulful House, parádičky. Nejdříve Arnold T. a L.W. Green If Loving You Is Wrong. Z Vox Populi Volume 4 na Groovebomb Records z Itálie. Nejdříve vyšlo digitálně v roce 23 a teď letos na vinylu. A teď klasika z roku 2012 na vinylu v roce 2015. The Essential Remixes, DJ Spina, Galactic Soul Vocal, Bach Samba a Moonlight.

Jak jsem poprvé slyšel tento song, jsem si říkal, že to je nějaké povědomé ze 70. Už minule nebo předminule jsem hrál dub verzi a teď jiná ta verze. Originál, ale z roku 1978 už Montana Orchestra featuring Goody Goody It Looks Like Love. A teď v novém kabátu Anané. A tahle verze Jimmy Free 26 Disco Dub Version na Nervous je blíže originálu. Anané.

Já se pomaličku loučím, ještě přidám možná jeden kusíček z Disco Combine, Dave Lee. I Love New York Midtown Dub na Disco Combine. A to bude pozměnou cover verze od Stanleyho Clarka New York City z roku 82, Wine Only. Mějte se fajn a zase příště za 14 dnů živě na Fežádiu. Posloucháš Groove a poslouchej každý 14 dnů a každý týden ve prýze v sobotu v podvečer. Tady byl Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Fresh Night.
1: Já jsem fentanyl míchaný s DMT, rozený vrah a PIMP, po městě dvoustovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám velký

skateboard a stojím na semaforech. Obloha má barvu jako krvavé moře. Hluboko tam uvnitř, já miluju bolest. Tělo už nemůže, ale mysl řve poma. Navenek se projevuje má duševní nemoc. Odpojený od přístroje.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

if I can live through this, what comes next will be marvelous.

Marvelous. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+ a v celém Česku.

nechtěj vědět, nemaj šaj, yeah. To, že se známe, neznamená, že jsme bros. Když říkám Mikasa, Sukasa, tak nejsi host, ale beru tě jak svýho, se chovej.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Raz, dva. Jo.

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam.